0: samo!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
1: Free Radio 107 FM.

0: Luna Rock, Party Rock Anthem.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jen uražená žena dokáže celý den čekat na telefon od muže, aby mu ho pak nezvedla.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Dobré ranko, přátelé. 6 hodin 51 minut, aktuální čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Je tady úterý s datem 12. května. Roman s vámi na 107 FM nebo taky na www.freeradio.cz a nebo na naší aplikaci, kterou si stáhněte do vašich mobilních telefonů a do všech. Funguje Android, iOS, všechno. Tak se na to mrkněte, apka je výborná, protože s námi můžete komunikovat, tak se zapojte do naší rádiové party. Aplikace Free Radio. A teď pár tipů, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Jednou nám za to děcka poděkujou uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin a komedii Vím, že víš, že vím nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Tohle je muzika, kterou jsme vám aktuálně jako novinku zařadili do hitparády. Eilid, Eilid, it's me, na probrání, tepačka jako blázen, pojďme dál. Rád bude Khalid a Kygo, také Gabri Ponte, Depends on You, hejte nachystaný, za chvilku gratulačka, koukneme na kalendárko, kdo co zajímavého se událo, a to právě dnes 12. května. Venku se nám mírně ochladilo, venku nějakých 9 stupňů Celsia. Ale zvládli jsme to, včerejší dešťové přehánky. A padlo docela hodně deště. Jsem se díval na pár meteostanic veřejných. Kolem 25-30 na Vysočině, dokonce 60 mm srážek. To je dost. Tak jdem to odstartovat. Krásné ranko, za chvilku gratulačka. No a mrkneme na slibovaný kalendárium, ať máme přehled, co zajímavého přináší ten dnešní úterní den.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Oliver Tree, Joyride, 11:30 po 7 hodině a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví? Přátelé, dneska začínají 3 dny zmrzlých. Ano, Pankrát, zítra Servát, pozítří Bonifác. Naštěstí podle meteorologické předpovědi to vypadá docela dobře. Ačkoliv teploty ve středu v noci by měly klesnout na nějaké 3-4 stupně, tak uvidíme. Každopádně dneska Pankrát, kolik jich najdeme v republice, pouze 7 a v Brně nemáme žádnýho teda, pokud se něco nezměnilo. Tak všechno nejlepší, Pankrátcům posíláme velký pozdrav a doufám, že tu zimu nepřivolají.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
0: A my se jdeme podívat, co zajímavého přináší dnešní den v minulosti. Je tu kalendárium. Přátelé, 12. května. Koukneme do minulosti, mrkneme například do roku 1468. V rámci česko-uherské války začala bitva o Třebíč. Roku 1743 Marie Terezie byla v Praze korunována českou královnou. Proběhla takzvaná korunovace na usmířenou. Roku 1883 v bývalém kavárenském pavilonu v Pořížském parku bylo otevřeno Muzeum hlavního města Prahy. Roku 1902 v Mariánských lázních byl zahájen provoz elektrické tramvaje. A roku 1936 v Praze bylo slavnostně otevřeno Muzeum Bedřicha Smetany. Ještě mrkneme do roku 1999. Česká vláda definitivně odsouhlasila dokončení výstavby jaderné elektrárny Temelín. Narozeniny slaví sportovní střelec David Kostelecký, taky Karel Zítka, moderátor a DJ, Vladko Dobrovodský, kuchař a první i druhý vítěz reality show Vyvolení. David Kočí, hokejista, americký herec Remy Malek, anebo americký skateboardista Tony Hawk. Vzpomínáte na tu videohru Tony Hawk pro skateboard nebo něco takového? To se hrávalo tenkrát, bylo to na PlayStationech, na počítačích a tak. No. Tony Hawk dneska slaví. Všechno nejlepší a teď před námi nová muzika Eilid, bude to Italo Brothers, za chvilku Hitman a slibovaný Gabry Ponte.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Gabry Ponte, Defense on You a 7.30 aktuální čas. Čas na zprávy, mrkneme na dopravu a počasí. Tohle všechno je před námi a za chvilku koukneme do Brna.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezké úterý. V Brně dnes začne Mezinárodní festival Divadelní svět Brno. Patří k největším přehlídkám v Česku. Letos potrvá do 24. května. Nabídne 90 představení a dalších akcí různých žánrů i zaměření. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který včera podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Ve francouzském přímořském letovisku Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slaví a Spartou. Řešila by problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů či pravomoci pořadatelů. Včera to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví, které hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá doprava aktuálně. Vidím, že jezdíme bez dopravních nehod aktuálně. Co se týče provozu, ten nám začíná housnout. Už teď očekávejte zdržení na dálnici D1, kdo jede aktuálně po Řipské, tady je taky kolona. Napojí se na exitu 201, tak sem ta kolona až nesahá, ale na polovině cesty mezi právě exitem 201 Brno Slatina a exitem D2, tak na půli cesty tady už kolona je nahlášená, kdo bude pokračovat směrem na Prahu. Na D2 dlouhá kolona, velmi dlouhá, která už je dokonce před Olympií, kdo jede od Bratislavy. Tady se obrňte trpělivostí, tady je to na delší dobu. Mrkneme ještě na Zvonařku Dornych a vidím přece jenom dopravní nehodu. Je to, to vypadá jak v areálu u svaté Anny na parkovišti, spíš to bude na Mendlově náměstí, jo, u vjezdu do svaté Anny nebo u gymnázia. Tak tady někde v těchto místech by měla být nahlášena nebo měla být dopravní nehoda. Na Vídeňské očekávejte zdržení a ještě koukneme na hlavní tahy, jak to vypadá aktuálně, kdo jede od Svitav na Brno, tak Lažany, Lipůvka. Tady je nahlášená kolona a podobně to vypadá taky mezi Čebínem a Kuřimí. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak díky včerejším dešťovým přehánkám se nám ochladilo. Aktuálně venku měříme 8 stupňů. Odpolední maxima by měly ukázat dnes 12, maximálně 13 stupňů. V noci teploty kolem 4 stupňů Celsia.

0: tady mrknout do Brna, do Kohoutovic. Přátelé, Kohoutovice neprodají městské pozemky developerům pro výstavbu bytových domů. Ano, vedení městské části odmítlo zástavbu v lokalitách ulici Výletní a Žebětínská, taky Prokofjevova, s tím, že přednost před výstavbou nových bytových domů má zeleň a vyřešit nedostatek parkovacích míst. Rada městské části Brno-Kohoutovice na svém jednání zamítla žádost soukromých investorů o odkup městských pozemků. Jak sami ale uvádí vedení Kohoutovic, zdůrazňuje, že není proti rozvoji městské části, ten však podle radnice musí vznikat na základě jasných pravidel a otevřené debaty s obyvateli. Nejsme proti rozvoji, ten ale musí dávat smysl a nesmí zhoršovat podmínky pro stávající obyvatele a musí vznikat po otevřené debatě s veřejností. Krásný. To je nádherná věta. V tomto případě nebylo splněno, uzavřel to pan starosta, kterého musím pozdravit. Zdravíme. Hezky řečeno, zeleň a vyřešit problematiku obyvatel místních Kohoutovic s nedostatkem parkovacích míst. To je paráda. Tak, do Kohoutek posíláme další muziku. Sigala, Michael Jackson, bude tu Jennifer Lopez, za chvilku taky Miranda.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
5: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na

0: lokality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz
6: Free Radio 107 FM 107.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Randa. Eldorado, skvělá taneční muzika, 7.57. Aktuální čas, řiďte hodinky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: You know what you know.
0: A co nás čeká dál za hity, tohle je novinkový Pussycat Dolls. Club Song se to jmenuje. Rád bude i Enya, Only Time. A tohle je Sean Baker on a Helium Trip. Pankrát dneska slaví, ledoví mužíci přišli, tak snad to nepomrzne, veškerá ta naše úroda. Který za ten 12. Roman Kulodej s vámi až do 11. hodiny. No a pojďme se podívat ještě, kam se dá vyrazit. Za chvilku společně mrkneme na kinonovinky, no a taky koukneme, co nového v Brně.
3: Free Radio. Kam vyrazit? Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
4: Zveme vás do muzea. Máte rádi historická auta a techniku? Tak si nenechte ujít přehlídku automobilové techniky, kterou pořádá Technické muzeum v Brně. Čekají vás historická vozidla, traktory značky Zetor, jízdy historickými autobusy i speciální výjížďka do centra Brna. Už tuto sobotu od 10 do 16 hodin v areálu muzea na Purkyňově 105. Vstupné je jednotné 80 korun a platí i do muzea. Více informací na tmbrno.cz. Tak dorazte, bude to stát za to.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudy.

0: Hned to houstne. Doprava Freeradia.
1: Jdeme společně na frýčku mrknout, jak vypadá doprava. Přátelé, vidím tady dopravní nehodu. Jsme měli nahlášenou někde kolem Mendlova náměstí k vjezdu do fakultní nemocnice u svaté Anny. Tady by měla být ještě stále. Koukám se, nefunkční semafory. Křižovatka Vídeňská Poříčí a díky tomu například na křížové velmi dlouhé kolony. Stejně tak to vypadá i na veletržní kolem Albertu. Dávejte pozor, je tam policejní hlídka a právě křižovatka Vídeňská Poříčí je řízena teď aktuálně policejní hlídkou, tak opatrně a dbejte pokynů policistů. Kde si dávat pozor na kolony, tak rozhodně na ulici Zvonařka, taky na Dornichu, Hladíkova, Olomoucká, Křenka, tady všude postojíte, podobně to vypadá taky na Husové, Kolišti, Moravském náměstí, Milady Horákové, Kounicová, Lidická a všude tady postojíte. Vidím tady jakýsi utopený vozidlo, záplava, a ta je nahlášená aktuálně na ulici Masné u Bobketu, jo, dávejte na to pozor. Koukneme na dálnici D1, kdo jede od exitu 201 Brno Slatina, tak tady máme nahlášen hustý provoz, D2 hlásí kolonu od Olympie, tady taky postojíte, no a samozřejmě od hlavní tahy, od Svitav na Brno, kdo jede, tak mezi Lažany a Lipůvkou drobná kolona je. Šťastnou cestu, hlavně opatrně, a kdyby cokoliv během vaší cesty, tak se nám ozvěte, buď na telefon, anebo použijte apku.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 9 stupňů ukazuje teploměr v centru Brna. Odpolední maxima by měly dnes vyšplhat na nějakých 12-13, více nebude, jinak zataženo. Bez deště, to jsou dobré zprávy. Zítra by mělo být podobně a teploty by měly být trošku vyšší, mezi 15 až 17.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na

0: Club Song, novinková pecka, máme 15 minut po 8.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: A jdeme mrknout opět, co nového v Brně. Přátelé, tentokrát se podíváme do Žabin. Tady je takový startující nový pilotní projekt. O trávu právě v brněnských Žabovřeskách se nově starají dvě ovečky. Ano, městská část spustila pilotní projekt ekologického spásání trávy. Do oploceného prostoru v Královopolské ulici včera umístili dvě roční ovce, nebo už před pár dny, které mají přirozeně takzvaně posekat vybranou plochu a po spasení trávy je radnice přesune na další místo. Vedení městské části prosí lidi a obyvatele, aby zvířata nekrmili, nebyli hluční a kolem výběhu vodili psy na vodítku. To je krásný, přátelé. Tak ovečky, které se postarají o posekání trávy. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Každopádně budeme to sledovat. A držíme pěsti, ať to dobře dopadne. Feder, Alice, John Gibbons, Jess Glynn, bude tu i Sean Baker.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Sean Baker on Helen Trip, 8.30 aktuálně. Přátelé, jdeme na čerstvé zprávy. Katka opět prozradí, co nového. Omrkneme, jak to vypadá s dopravou, zkontrolujeme stav hustoty provozu, taky mrkneme na počasí, jak to vypadá. Co nám přinesou ti zmrzlí muži? Mrkneme na to, podrobnější informace už za chvilku.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji pěkné ráno. Na brněnské náplavce se rozšířila nabídka občerstvení. Městská část Brno střed vybrala provozovatele tří prodejen na Rulerově nábřeží. Lidé si tak při procházce podél řeky Svratky budou moci koupit kávu, zmrzlinu, pečivo, pivo nebo víno. Podniky by mohly otevřít v červnu. Později k ním přibude také kavárna. Předák sudeckých Němců Bernd Posel nebude ve svém projevu na brněnském sjezdu sudeto německého krajenského sdružení mluvit o Benešových dekretech, i když s nimi nesouhlasí. Řekl to v rozhovoru pro deník Mladá fronta dnes. Sudeto německý sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně. Vládní koalice s pořádáním sjezdu nesouhlasí a bude o tom znovu jednat ve čtvrtek. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Na Tenerife včera večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě, kterou hantaviru zasáhl. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Poslední z evakuovaných odletěli do Nizozemska. Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez české účasti. Včera totiž v osmifinále na italské Antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartuňková ani Karolína Plíšková.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Pojedeme omrknout, jak vypadá provoz v Brně. Kdyby cokoliv od vás, tak nám dejte vědět přes apku anebo po telefonu. Koukám, Lažany, Lipůvka, ještě drobná kolona je mezi Čebínem a Kuřimí na polovině cesty právě na Kuřim. Máme nahlášenou taky drobnou kolonu na Gajdošce, očekávejte zdržení. Podobně na tom Olomoucká Křenka, tady je to v červených barvách, takže kolony i na Zvonařce na Dornichu, koliště Milady Horákové, tady taky postojíte a na Poříčí křižovatka s Vídeňskou, několikrát hlášený nefunkční semafory, tak tady tu křižovatku teď aktuálně řídí policejní hlídka, dávejte na to pozor. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 9 stupňů. 9 stupňů ukazuje teploměr v centru města Brna. Odpolední maxima by měly vyšplhat dnes na nějakých 12-13 stupňů. Trošku sluníčka během dne asi sem tam bude, jinak má být zataženo. Zítra podobně, teploty trošku vyšší. Odpolední maxima mezi 15 až 17.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když jsme byli mladí, byli jsme chudí. A po letech dřiny jsme dosáhli toho, že už nejsme mladí.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Suvereno Nicole, Empatia. 8 hodin 39 minut, pojďme na čerstvé kinonovinky. Janča Hubová, nachystaná, připravená.
1: Free Radio, novinky v kinech. A v kinonovinkách tohoto týdne mám pro vás i hudební dokument natočený během vyprodaného světového turné, film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Film přináší na velká plátna inovativní nový koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. Film v působivém 3D formátu režírovali držitelé Oscara James Cameron a Billie Eilish, tak se vydejte do kina na tuhletu hudební dokumentární novinku.

0: Chick Style a John. Čo ste, Chick Style a John? A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
3: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Free Radio 107 FM.

0: Bob Sinclair, tento umí. Ale Rock This Party, muzika z roku 2006, 8 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Pojďme omrknout muziku v nejbližších minutách v brzké půl hodince, co nás čeká. Tohle je BB Rexa Faithless. Rád bude taky DJ Antoine Medmarka Last Peak. A dáme Jordi od Gabriho Ponte. Roman s vámi, super poslech, dobrou náladu. A startují krimi zprávy. Za chvilku mrkneme za strážníky městské policie Brno. Koukneme taky za brněnskými kriminalisty, jaké řešili případy. Všechno se dozvíte v nejbližších minutách, tak nikam neodcházejte. Zůstaňte věrni 107 FM.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Hru Jednou nám za to děcka poděkujou uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin a komedii Vím, že víš, že vím nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Za námi Miley Cyrus na Free Radio 107 FM, 4 minutky po 9 aktuálně, jdeme na silnice.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radio.
0: Dávat pozor, doporučím, kdo jede na trase na Brněnsku na výjezdu z Modřic směrem na Želešice, tady bourala dvě nákladní auta, připravte se na zdržení v koloně. Kolony se tvoří taky od Bauerovy k Poříčí kvůli nefunkčnosti světelné signalizace, ale podle aktuálních informací vidím, že policejní hlídka, která doposud řídila křižovatku právě Poříčí Vídeňská, už je fuč asi. Kdyby náhodou jste, přátelé, tudy projížděli, tak nám prosím dejte vědět, jestli ještě tam jsou a řídí křižovatku, nebo už jsou ty semafory opravený. Každopádně kolony jsou velký. Od Vídeňské vidím Veletržní, Křížová, Poříčí, tady docela hodně dlouho postojíte. Na Poříčí, když budete pokračovat dále, tak po opuštěnou dopravní, máme tady nahlášenou kolonu, stejně tak zdržení očekávejte i na Nových Sadech a nebo na Zvonařce. Koliště vidím v červených barvách Milady Horákové i Moravské náměstí, stále počítejte s kolonami. Já vám přeju šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, žádná sláva, co se odpoledních teplot týče. Odpolední maxima dnes 12-13, aktuálně venku měříme 9 stupňů, zítra 15, možná 17 stupňů, jinak v noci teploty kolem trojky, čtverky.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
1: Jenom na Free Radio.
3: Neptunika a Ambrose.

0: DJ Anton, Medmar, Klaus Pík, dohromady Copacabana. Startují krimi zprávy, pojďme se podívat, co řešili strážníci městské policie Brno. Na telefonu nachystaný pan Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Hezký den posluchačům do studia. Náš útulek pro opuštěná zvířata nově obývají dva papoušci. První z nich je ochočený a velmi komunikativní a do péče městské policie se dostal v závěru minulého týdne. Strážník odchytové služby si ho převzal v Králově poli u muže, k němuž přiletěl na balkon. Pirura zelenolící vyhledává lidský kontakt, personálu šplhá po ruce až na rameno a zdvořile u toho zdraví, nejčastěji slovem čau. Ne vždy je ale takto galantní. Zaměstnankyni, která ho zavírala do klece, klovl do prstu a napomenuli nech toho. Je tedy pravděpodobné, že byl v pravidelném kontaktu se svým chovatelem a ten se po něm teď schání. Může se přihlásit personálu útulku, který má určitá vodítka, pomocí kterých si dokáže vlastnictví ověřit. Shodou okolností se do péče útulku městské policie dostal i bílošedý papoušek. V kontaktu s lidmi je tato korela kokolatá a podstatně zdrženlivější, o to výraznější je však její křik. Posedávala na trávě v centru města a nyní se těší z přízně zaměstnanců útulku. Vlastník může pracovníky kontaktovat osobně nebo prostřednictvím telefonního čísla 541-420-111. Fotky papoušků jsou na Facebooku i Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkné úterý.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Alarmující. Během několika hodin odhalili policisté útvarožné na 19 řidičů, kteří projeli na červeno v kyvadlovém úseku se semafory. V jednom případě vjelo do stavby hned 6 aut po rozsvícení signálu stůj. Jedna řidička dokonce skončila ve vyfrézované části silnice, když proti ní už vjela auta na zelenou. Kontroly také pokračovaly na silnici 1/52 u Pasohlávek, kde policisté sledovali zakázané předjíždění a nerespektování značky stůj dej přednost v jízdě v křižovatce. Přestupek tam spáchal dokonce i řidič linkového autobusu, který projel rušnou křižovatkou bez zastavení. Další akce proběhla na dálnici D2 před Brnem. Policie tam zachytila 11 kamionů, jejichž řidiči porušili zákaz předjíždění. Jeden z nich zákaz ignoroval hned dvakrát během několika kilometrů. Za jízdu za červenou nebo porušení zákazu předjíždění přitom hrozí nemalé sankce. Kromě toho, že řidič musí hluboko sáhnout do peněženky a zaplatit 4,5 až 5,5 tisíce korun, mu navíc hrozí i 6-bodový záznam do karty řidiče.

0: Jordi. Dobrý punt za námi, 9 hodin 29 a půl minutky, pojďme na zprávy. Petra opět prozradí, ne pardon, Katka, prozradí nejnovější informace. Za chvilku se společně podíváme na silnice, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Kdybyste o čemkoliv věděli, na 2, na 3 kliky nám můžete poslat hlasovku přes naši novou chytrou mobilní aplikaci. Pokud ji ještě nemáte, tak si ji stáhněte, uvidíte, je to prča jako blázen. Jdeme na zprávy.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezké úterý. V Brně dnes začne Mezinárodní festival Divadelní svět Brno. Patří k největším přehlídkám v Česku. Letos potrvá do 24. května. Nabídne 90 představení a dalších akcí různých žánrů i zaměření. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který včera podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Ve francouzském přímořském letovisku Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví vznikne pracovní skupina v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slaví a Spartou. Řešila by problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů či pravomoci pořadatelů. Včera to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt nad Slaví, které hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme společně mrknout, jak vypadá aktuálně provoz. Pozor si dávejte na D2. Je to 0,5 kilometr směrem z Bratislavy na Brno. Tady v koloně máme havárku autobusu a karavanu. Vozidla stojí po nehodě na Kranici. Další problém vidím na příjezdu do Brna, kdo jede z Pohořelic ve Vídeňské ulici. Je to u nájezdu na D1, tady bourala 2 osobní auta, kolona se zatím netvoří. A pozor si dávejte ještě na komplikaci na Brněnsku na výjezdu, kdo jede z Modřic směrem na Želešice. Tady je bouračka 2 nákladňáků. Připravte se na zdržení v koloně. Jinak provoz v celku se uklidnil, aktuálně drobné zdržení očekáváme na Melady Horákové, Moravské náměstí a taky na Kolišti. Křížová Poříčí a Vídeňská se nám rozjela a na Hlinkách tady vidím nahlášenou dopravní nehodu. Je to těsně před křižovatkou z ulici Lipová, tak šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jdeme ještě mrknout, jak to vidí meteorologové. Teploty by měly dnes vyšplhat maximálně na 12-14 stupňů Celsia. Jinak má být zataženo, zítra teploty kolem 15 v noci snad nebude mrznout, nebo to neklesne k nule, ale mělo by být kolem 3-4 stupňů Celsia. Tak uvidíme. Došel nám tady teďka vzkaz do studia. Já musím pozdravit Zuzanku. Zuzanka napsala přes iPhone, co hrálo za písničku před zpátečkou. Před Gabrym Pontem. No odepíšem, samozřejmě. Gabry Ponte Jordi a co hrálo předtím, to vám dáme vědět. A díky, že takhle reagujete. Každopádně přes tu apku je to mnohem rychlejší. David Guetta, Afrojack, za chvilku Jennifer Lopez a bude to i Blessed Madonna.

0: i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Za kolik bereš?
1: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
2: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
4: Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Free Radio 107.

Příjemný poslech a skvělou náladu vám přeje Free Radio. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1, Fire a Alexandra Stan. Novinka číslo 2, Shades of Blue a John Summit. Třetí novinka hitparády,

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Bum, bum, bum. 9 hodin 57 a půl minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Co je před námi? No to nám to krásně uteklo. Dneska tajemný film, ano. A co soutěžíme? Mám tady pro vás lupiny do akvaparku Kohoutovice gratis. Stačí uhodnout. Za chvilku prozradím první nápovědu. Tohle je Lady Gaga a Doechii. Hrát bude za malý okamžik taky novinka od Alexandry Sten. A co třeba Millennium Pecka od Sun Lovers? Na tuhle tu muziku se můžete těšit v brzkých minutách. Roman Koloděj s vámi do 11 a před námi poslední hodinka společná, ve které budeme hledat tajemný film.
2: Free Radio 107 FM.

0: 5,5 minutky po 10. dopolední na Fríčku startuje Tajemný film. Tak jdem na to.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: Tak přátelé, dobře poslouchejte. Mám tady pro vás připravený film, který pochází z roku 2021. Dneska budeme hledat akční, dobrodružný, krimi, britsko-americký snímek. Tohle je nápověda první. Zatím stačí, další budeme prozrazovat hezky postupně, až se dostaneme k té úplně poslední. A tou bude čtvrtá nápověda. Tak doufám, že stačilo, za chvilku vám prozradím víc.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: dale abre allí. Papá Nicolás, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito. Yo fresco, no, ok, menos un poquitito.
1: Ale Asher a Pitbull, 13 minut po 10. Jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, dobře poslouchejte. Poprvé jsme tento film v českých kinech mohli zhlédnout 30. září roku 2021. Tenhle ten film byl nepřístupný mládeži do 15 let. Dokonce 30. září 2001 byl vysílán poprvé nebo promítán i v britských kinech. Koukneme, kolik má tento film na svém kontě ocenění. Academy Awards, nejlepší píseň 2022. British, BAFTA, tady vidím. Academy of Film a Television, nejlepší střih, vítězství. Zlatý Globus, nejlepší originální píseň, byla oceněna v roce 2022. A ještě Critic Choice Awards, nejlepší píseň, opět ocenění. Takže vítězství. Takže to není žádný béčkový film. 75% hodnocení mluví za vše. Druhá nápověda za námi, třetí připravíme. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

10.20. Chcem pozdravit teďka Fofr. Fofr, služba dopravní, přepravní. Simpoš mi dovezl teďka jednu pneumatiku, díky. No a jestli poslouchá Michal, Michale, asi budeme přezouvat jedno kolo. Tajemný film, tajemný film. Na Free Radio. Asi se za tebou budu muset zastavit. Ne, kamarád Michal Hrdlička, musím taky poslat velký pozdrav. Vám všem teď ale třetí nápověda, ať na nic nezapomeneme. Přátelé, pojďme mrknout na pár zajímavostí k tomuto snímku. Můžu vám prozradit, že tento název, nebo název filmu se objeví až ve 24. minutě tohoto filmu. Člověk, který tady hrál hlavní roli, získal za tento snímek 25 milionů amerických dolarů. Dokonce tento herec hlavní, který tady hrál, tak souhlasil, že bude natáčet tento film pod podmínkou, že bude moci osobně zasahovat do scénáře. To jsou takové zajímavosti. Myslím si, že stačí. Tři nápovědy venku a tu hlavní, poslední, čtvrtou, tu vám prozradím opět až po zprávách.

0: Sound Lovers, Living in Your Head, 10.30, pojďme na zprávy, koukneme, co nového Petra přichází.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Radia.
2: Pěkné dopoledne. Hasiči museli při včerejších bouřkách řešit vodu ve sklepích, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem. K události došlo v Černovicích a cestující museli být z vlaku evakuováni. Nejvíce zásahů měli hasiči na Hodonínsku. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun, tedy o zhruba 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. Letos by měla mírně vyrůst. Podle odborníků se k ní však řada profesí ve státním i soukromém sektoru ani neblíží. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, teď míří do Rotterdamu. Posledním semifinalistou ligy basketbalistů se stalo Brno po vítězství 98-78 v rozhodujícím zápasu s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze NBL dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které prohrával 1-3. Po výhře 4-3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Tak ještě ne, muziku ještě ne. Jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou, přátelé D2. Kilometr Pultý, kilometr z Bratislavy na Brno, v koloně se srazila autobus Karavan. Vozidla jsou na krajnici po nehodě, přece jenom ale dbejte zvýšené opatrnosti. Ještě mrkneme na příjezdu do Brna, kdo jede z Pohořelic ve Vídeňské ulici u nájezdu na D1, tady bourala dvě osobní vozidla. No a z Modřic na Želešice bouračka dvou nákladňáků. Koukneme ještě přes vejs, jak to vypadá. Aktuálně Milady Horákové, kolona se nám rozjela, teď drobná kolona jenom kolem Moravského náměstí a pozor si dávejte na Zvonařce, tady se nám to mírně štosuje. Kdyby cokoliv, zavolejte nebo použijte naši apku, díky.
1: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: A jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 12 až 14 stupňů. Aktuálně venku měříme 11 stupňů Celsia. Zítra teploty 15 nebo 16, ale má být zataženo.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Tajemný film. Přátelé, tak jdeme na nápovědu poslední. I když hlavní role se v tomto snímku ujal herec Daniel Craig, tak my tento snímek hledáme kvůli úplně jinému herci, který dneska slaví narozeniny. Tím hercem je Rami Malek. Rami Malek, mohli jsme hledat Bohemian Rhapsody. Mohli. Ale říkal jsem si, uděláme to trošku složitější. Hledal jsem film, ve kterém se Rami Malek objevil taky v hlavní roli, a co jsem se tady bavil s kolegou Tondou, protože ten je na tyhle ty filmy machr, tak v tomhletom snímku Rami Malek hrál hlavního padoucha. Jak se ten film jmenuje, může někdo z vás prozradit a vyhrát.
0: Tajemný film.
1: Právě teď jsem odblokoval telefonní linku. 790 107 107. Soutěžíme o dva volné vstupy do akvaparku Kohoutovice. Tak kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, to je Markéta.
1: Markétka. Markétka nám prozradí, jaký jsme hledali dnes tajemný film, prosím.
2: Není čas zemřít.
1: Není čas zemřít. A máte pravdu.
2: Super. To ráda slyším.
1: Markéta vyhrává. Není čas zemřít. Bondovka, Daniel Craig a Rami Malek v hlavní roli. Moc gratuluju, poukázka je vaše na dva vstupy do akvaparku Kohoutovice. Byla jste se vykoupat někdy v Kohoutovicích?
2: Byla teďka o víkendu s dětma.
1: Zrovna teďka o víkendu, no vidíte, teď můžete vyrazit gratis, tak gratuluju moc. Vydržte na telefonu, nepokládejte, nemáte záč. Přátelé, není čas zemřít. To byl dnešní tajemný film.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!

0: Pekárně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Tak tohle je to Unlimited, Get Ready for This z roku 1991, 10 hodin 57 minut, přesný čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Velmi čerstvé informace a víme to jako první, přátelé, dávejte si pozor. Ve Vodařské ulici, to jsou Heršpice.
2: Horní Heršpice.
0: Je to tak, probíhá tady teď aktuálně zásah policie a samozřejmě i některých dopravních staveb, protože je tady nebezpečný jeřáb, více už policie České republiky.
3: Krátce před 10. hodinou jsme přijali oznámení o nebezpečném jeřábu, který měl závadu a hrozí jeho zřícení v ulici Vodařská Brně. My jsme okamžitě přijeli na místo, začali jsme provádět evakuaci dotčených budov v blízkosti toho jeřábu. Současně jsme také provedli evakuaci 61 dětí přilehlé mateřské škole do bezpečnější části budovy vzdálenějšího toho jeřábu. V součinnosti s městskými strážníky jsme dále také uzavřeli cyklostezku, která vede podél řeky Sratka.
0: Dávejte na to pozor, přátelé, Vodařská aktuálně teď spoustu policejních automobilů.
2: A policistů a je tam toho hodně.
0: Že možná i hasiči budou přivoláni, kdyby to třeba chtěli podpírat nějak. No, každopádně
2: důležité
0: na Vodařské.
2: Důležité, aby se nikomu nic nestalo.
0: Přesně tak. Budeme to sledovat, budeme vás informovat, ať máte přehled. Nejnovější muzika připravena, tohle Milky a David Guetta. Rád bude i Alessandra Moroso, Mezzrotto. A bude to Alex Gaudino, Crystal Water, Destination Calabria. Teď už je tady Petra.
2: Budu to taky já, ano, do 13. hodiny.
0: A ty to do 13. hodiny sleduj, ten
2: dobře,
0: je řád.
2: Dobře.
0: Jo?
2: Budu mít oči na šťupkách.
0: Dobře, tak pojďme ještě mrknout, kam vyrazit a já se těším zítra v 7.
4: Free Radio. Kam vyrazit? Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Fríčko stále s vámi i po 11. hodině. V tuhle chvíli už já, Peťa Hlávková, Kaňa West, šířil nacistickou propagandu a teď má vystoupit v Praze. Lidé i politici se bouří a více o tom za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika a Ambrose.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Židovské obce ve společném prohlášení považují za nepřijatelné, aby v zemi, která prošla zkušeností holokaustu a která je stále domovem přeživších nacistického běsnění, rapper Ye vlastním jménem Kanye West by měl letos července vystoupit v pražské Chuchli. Prostě s tím nesouhlasí. Kvůli svým rasistickým výrokům a otevřené adoraci nacismu mu přitom koncerty zrušily už 4 evropské země, včetně Slovenska. Za své chování se West v lednu omluvil, pozdě bych a honit, že jo. České židovské obce však blížící se vystoupení interpreta přesto ostře odmítají. Nechtějí prostě, aby vystoupil člověk, který veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Teď už Milky a David Guetta.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Alex Gaudino a Crystal Waters na Fríčku. Jdeme na další muziku. Přichystaná je Ariana Grande. Taky Kygo a Ava Max. Nebo Regard a teď už taky zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Kvůli prasklému rameni jeřábu v ulici Vodařské uzavřeli policejní hlídky nejbližší okolí a pomáhají s evakuací lidí z dotčených domů. Policisté upozorňují, že v místě je nutné počítat s komplikacemi. Důrazně žádají veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení. Městská část Brno-Střed vybrala provozovatele 3 prodejen na Rulerově nábřeží. Lidé si tak při procházce podél řeky budou moci koupit kávu, zmrzlinu, pečivo, pivo nebo víno. Podniky by mohly otevřít v červnu. Později k nim přibude také kavárna. Do Česka jsou do roku 2027 přerušeny dodávky léku Hilacforte v balení 150 ml, který je známým a oblíbeným pomocníkem mnoha Čechů na zažívací problémy. Důvodem je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv rozhodnutí na straně výrobce. Balení o velikosti 100 ml bude zatím nadále dostupné. Fotbalisté Artisu Brno ve 28. kole druhé ligy vyhráli 2-0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4bodový náskok na 4. Ústí nad Labem. Dokonce zbývají 2 kola.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Na D1 na 177. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na porouchaný kamion a na trase Svitavy Brno u Kuřimi se srazila 2 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Kolona by se zatím ale tvořit neměla.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 12 stupňů máme aktuálně venku. Co se týče nějakých dešťových srážek, zatím nevypadá, že by na jižní Moravě mělo pršet. Zítra očekávejte denní maxima kolem 13 stupňů a k tomu oblačnou oblohu. Teď Ariana Grande.

0: Free Radio. Lukyho vtípek.
1: Plavou vedle sebe dva kapři, kamarádi několik let, a ten jeden říká tomu druhému v té přehradě: čověče, já mám takovej hlad, já jsem nejedl, abych zežral úplně cokoliv. Nevíš náhodou o nějakým jídle? Ten kámoš se na něho podívá a říká: vím, ale má to háček.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Fantasy Radio.
1: Oblíbená herečka Jana Boušková se je po dlouhém pobytu v nemocnici a na rehabilitacích užívá života doma, jenže ne všechno je zalité sluncem. Návrat do divadla je zatím vyloučený. Stále je také bohužel velký problém i o populární kulinářské reality show prostřeno. Těžko říct, zda a kdy se do ní svým hlasem vrátí, možná nikdy. Podstatné spíš je, aby se herečce udělalo brzy lépe, což jí přejeme. Teď už Rigard.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
4: Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To 7 FM.
2: Are you ready to party? Here we go! Come on, everybody, and raise your drinks in the air!

0: ATB na Free Radio v 11 hodin a 55 minut. Nejvyšší čas představit si další muziku. Přichystán je Timmy Trumpet. Také John Newman. Let me take another selfie. Nebo The Chainsmokers.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: John Newman na Free Radio po 12. hodině, Světelné srdce i letní kino. Brněnský svoboďák čeká týden plný hudby a kultury a já vás tam pozvu za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Ejli!

0: Letník jenom módní přehlídka i pořádná hudební nálož. Na náměstí Svobody odstartovaly májové slavnosti a potrvají až do neděle 17. května. Kromě romantické atmosféry nabídnou také kulturní program v čele s letním kinem, novou instalací nebo ukázkami lidových řemesel. Celý program vyvrcholí v neděli, a to dnem s ligou vozíčkářů, při němž mimo jiné vystoupí i populární skupina The Tap Tap. Na Svobodáku však nebude chybět ani májová výtvarná dílna pro děti i dospělé nebo světelná instalace, a to ve tvaru srdíčka. Lidé si u ní třeba můžou pořídit památeční fotku, no a slavnosti se neobejdou také bez občerstvení ani stánků neziskových organizací. Tak se přijďte podívat, teď už klás.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Fenomen na Free Radio, jdeme na další muziku. A o to se postará guru Josh. Zazní mu. Nebo se odešel s Mafia s Johnem Martinem, teď už ale zprávy a s nimi Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezké úterý. V Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté proto uzavřeli okolí a pomáhali i s evakuací lidí z dotčených domů, včetně školky, ve které bylo 61 dětí, 15 zaměstnanců a 8 lidí ze stravovacího zařízení. Z dalších budov se lidé evakuovali sami. Situaci by se měla pokusit vyřešit těžká technika. Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíš pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne. Teplárny Brno kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem a institucí. Důvodem je změna v předpovědi počasí, podle které průměrná teplota klesne po 13 stupňů Celsia. Český útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole playoff NHL 2 přihrávkami výhru hokejistů Coloreda 5-2 na ledě Minnesoty. Avalanche vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jedno vítězství.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Na D1 na 177. kilometru ve směru na Brno. Tady dejte pozor na porouchaný kamion. Vypadá to, že je to jediná komplikace na blízké okolí i Brno jako takové, přesto kdybyste věděli o čemkoliv jiném, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku aktuálně měříme 12 stupňů, co se týče dešťových srážek, vypadá to, že zatím odpoledne pršet nebude. Zítra očekávejte teploty na svých maximech kolem 13-14 stupňů. Možná nám i lehce vykoukne už dopoledne sluníčko. Čtvrtek se potom bude také, teploty už se budou zvedat, bude to na 16 stupních, pátek, sobota, ale bude propršená. Teď už guru Josh na Free Rádiu.

0: Rádio. Novinky v kinech.
1: A my už se jdeme společně podívat, jaké novinky máme v kinech, na které si můžete zajít.
2: A v kinonovinkách tohoto týdne mám pro vás i hudební dokument natočený během vyprodaného světového turné. Film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Film přináší na velká plátna inovativní nový koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. Film v působivém 3D formátu režírovali držitelé Oscara James Cameron a Billie Eilish. Tak se vydejte do kina na tuhletu hudební dokumentární novinku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Nádherný hlas Marie Carey ve společnosti Basta Rhymes na Fríčku právě dozněl. Máme 12 hodin a 56 minut přesně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Taky je přichystaná další muzika. Je to ta od Galantis. Zazní i Afrojack. Nebo novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě 107 na www.freeradio.cz/top107. Postará se o ní Offenbach, no a kdo je tu dál, je tu taky Kýťa Kolibová, které přijí krásné odpoledne. Ahoj!
2: Ahoj!
0: Dneska máme Mezinárodní den sestřiček, zdravotních bratrů. Já si myslím, že to je profese, která je opravdu velmi potřebná, takže přejeme všechno nejlepší všem sestřičkám, zdravotním bratrům, kteří nás právě slyší.
2: Ano, ať mají takovou nějakou tu pěknou odezvu těch pacientů, ať tak cítí, že jako, že i na té druhé straně si toho váží.
0: Ideální by bylo, kdyby žádné pacienty samozřejmě neměli.
2: To by zase neměli práci, takže to zase.
0: To je taky pravda.
2: Tak ať jich mají tak akorát a jsou milí.
0: Kýťa, to s námi dnes až do 17. hodiny a já se těším zase zítra v 11. Free Radio 107 FM.

0: 13. hodině s vámi Kristýna Kolibová, no a jdeme společně, co vy už to znáte a víte, budeme trénovat. Budeme trénovat jazyčisko, opět vybereme nějaký jazykolam, se kterým společně natrénujeme tu výslovnost, tak abychom se co nejméně přeříkávali a tak nějak plynule hovořili. Ano, hodí se to určitě nejenom za mikrofonem, ale normálně v běžném životě, takže věřím, že po 13. hodině jste připraveni, že to společně zase zvládneme. Novinky připravený k tomu Offenbach a Cynical nebo třeba Pnaukali The Hard Way, přihodíme Ariana Grande Side to Side. No a pořád nás hlídejte, přátelé, kdyby byl double, dvě stejné písničky za sebou, víte, co dělat.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio. Neptunika a Andrea.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Přátelé, jdeme rozvazovat a dneska se přiznám, že je to docela těžký i pro mě, protože je to dlouhý. A my to ale společně zvládneme. Zkusíme to pomaleji a pak uvidíme, jestli se to bude dařit říkat víckrát za sebou. Je to Víla Livie, Vie ve Vile, z Lilí, Věnec pro Julii. Tak si to můžeme rozkouskovat na půlku. Víla Livie, Vie ve Vile, Víla Livie, Vie ve Vile a druhá půlka. Z Lilí věnec pro Julii. Z Lilí věnec pro Julii. A pojďte klidně se mnou několikrát pomaleji a pak to zkusíme takzvaně do zdi. A jestli jste u papíru a tušky, tak si to určitě napište nebo do telefonu. Myslím si, že to je tentokrát docela potřeba. Víla Livie vyje ve vile. Z Lilí věnec pro Julii. Víla Livie vyje ve vile. Z Lilí věnec pro Julii. Jde to trošku, tak klidně pojďte se mnou znova několikrát za sebou. Já jdu koukat teda takzvaně do stěny, tak ať nemám lepší podmínky a nečtu to, protože to je pak velká paráda, že čistou mi každej. Takže jdem na to. Víla Livie, vyje ve vile, z Lilí, věnec pro Julii. Víla Livie, vyje ve vile, z Lilí, věnec pro Julii. Víla Livie, vyje ve vile, věnec a... Tady máme přátelé z Lilí. Takže vidíte, takže jsem to zvládla tak dvakrát, možná ani to ne, tam jsem se taky zadrhla. Tam je blbý, že tam je Vivie ve vile, ne věnec, ale že prvně z Lilí. Tak si to zkuste ještě říct párkrát klidně beze mě. Víla Livie, Vie ve vile, z Lilí, věnec pro Julii. No a pokud se vám to podaří víc jak dvakrát a trumfnete mě, tak šup s tím do naší hlasovky v aplikaci Free Radio nebo si zavolejte 790 107 107. Chci slyšet, jaký se mnou děláte pokroky.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička

Tak tohle byla, přátelé, veselá německá hitovka. Kdo by řekl, že němčina bude takhle zábavná. Tic-tac toe s jejich německou hitovkou ve zpátečce u nás na Free Radio. No a teď přesně o půl druhé už jsou pro vás připravené zprávy, doprava, počasí a hned po půl bude Lady Gaga. Dáme trošku Itálie, The Colors. Un ragazzo una ragazza do třetice.

0: Tahle pohodička od Global DJs, The Sound of San Francisco z roku 2005, teď už slíbená Peťa a zprávy, pojďme na ně.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. V Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté proto uzavřeli okolí a pomáhali i s evakuací lidí z dotčených domů, včetně školky. Z dalších budov se lidé evakuovali sami. Příčinou události je podle policie buď technická závada na jeřábu, nebo nesprávná manipulace při zvedání břemene. Situaci by se měla pokusit vyřešit těžká technika. Národní centrála proti organizovanému zločinu dnes zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Policie zadržela v nemocnici a na dalších místech celkem 11 lidí. Podezírá je z podvodu, přijímání úplatků nebo padělání lékařských zpráv. Podezření se mimo jiné týká falšování zdravotních posudků pro vězně. Evropské farmaceutické firmy varují před možným zdražením běžných léků a rizikem jejich nedostatku. Na vině má být nová evropská směrnice o čištění odpadních vod, která výrazně zvýší náklady výrobců léčiv. Největší dopad podle průmyslu pocítí generické léky, tedy levnější varianty nejčastěji používaných přípravků. Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Jmenný seznam musel národní tým odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci do pondělí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: V Brně jedna komplikace, jedna nehoda, která se stala v Tuřenech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká, kde bouralo auto s nákladním. Je tam kratší zdržení v křižovatce ulic Hanácká a Pratecká. Jinak hustší provoz zatím kolem Zvonařky a na dálnici D2 na příjezdu do Brna, kde je zdržení zhruba od 3. kilometru po křížení s dálnicí D1 teď pár minut. No a kdybyste viděli přece jenom o něčem dalším, tak určitě přihoďte na naši dopravní linku, jinak je zatím provoz celkem klidný.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska by to, přátelé, mělo být bez deště, s teplotami teď se pohybujeme kolem 13 stupňů, maxima by dnes měly být kolem 14, s tím, že po celý den bude proměnlivá oblačnost, více zataženo než té slunečné oblohy, ale k večeru by mohlo být i polojasno. No a do rána se bude rozjasňovat a taky se utiší vítr, který je poměrně silný, a nejen proto bude do rána o něco chladněji, některé servery ukazují 4 stupně, některé 3, uvidíme, jak to bude, každopádně věřím, že se svými zahrádkami chystáte na to, abyste tuhle takovou mrazivější noc zvládli, aby to všechno dobře dopadlo, ale myslím si, že by to mohlo být snad dobrý, že to ještě v tom Brně nebude až takovej mrazík. No a jinak zítra bychom měli mít opět proměnlivou oblačnost, teplotami kolem 14-15 stupňů. Od čtvrtka se potom vrátí do Brna spíš zatažená obloha s přehánkami a zase se mírně ochladí.

0: kým jiným dobýt baterky než s Tiestem a Diplem a come on. No a kde si najdete práci u nás v Burze práce? Máme tu pro vás provozní vedoucí nebo projektanty.
1: Free Radio, Burza práce.
0: Aktuální nabídka práce, provozní vedoucí, vedení a organizace úklidu a provozních činností kliniky, spolupráce na zlepšování prostředí kliniky, komunikace s klienty, zákazníky, obchodními partnery. Požadavky výhodou je vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru, zkušenost s vedením lidí a v obchodně provozní oblasti, dobré organizační schopnosti a samostatnost, velmi dobrá znalost práce na počítači, co nabízí plný úvazek, smysluplnou práci ve firmě, která dlouhodobě pomáhá lidem. Možnost získání nebo prohloubení znalosti ze zdravotnického prostředí. Obědy v místě pracoviště za zvýhodněnou cenu. Tuhle nabídku včetně kontaktu najdete na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job.
0: Projektant nebo projektantka na pozemní stavby. Tohle je aktuální nabídka. Co by byla vaše náplň práce? Tvorba návrhu technického řešení a projektové dokumentace, kalkulace nákladů spolupráce nejen s kolegy, ale i s klienty. Požadavky vzdělání stavebního směru, případně právě probíhající studium a také znalost programu AutoCAD, co nabízí plný úvazek, flexibilní pracovní dobu s pevným jádrem 9 až 15 hodin, měsíční prémie ve výši 30% mzdy, příspěvek na stravné. I tuhle nabídku včetně kontaktu najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
1: Free job, free job na Free Radio.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
7: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Dobrý rádio, Dobrý rádio, novinky v kinech.
1: Fantazy rodinný animák Kony tajemství jestřába. Je to vlastně pohádka natočená podle populární dětské knížky. Vypráví příběh holčičky Kony, jejíž rodiče odjedou na cesty, zatímco ona zůstává doma s dědečkem a kocourkem Mourkem. Společně poznají jestřába Klause, který by rád s ostatními tažnými ptáky odletěl na jih, ale brání mu v tom jeho zranění. Dokáží Kony a její parta Klausovi pomoci? Tak to se můžete dozvědět na novém fantazy rodinném animáku Kony tajemství jestřába.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: pohodička ze San Francisca na Free Radio Global DJs z roku 2005 doznívají minutku před druhou hodinou.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za chvíli už tady máme Boris Way a jeho People. Vdoplníme novinkou Klub Bizar. A k tomu se můžete těšit i na nějaký starší kousek. Everybody dance now, gonna make you sweat. Klasický 90. CNC Music Factory. Já si myslím, že tohle si užijeme úplně všichni. No ale lehce před 14. hodinou tu pro vás máme ještě pozvánku do divadla a taky na muzejní noc.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno 18 hodin. Idylickou komedii O kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Aaron Palhebola doznívá na Free Radio po 14. hodině a vy si užíváte tu nejlepší taneční vlnu na 107 FM a to v úterý 12. května, kdy slaví svátek jeden z těch prvních zmrzlých mužíků a to je Pankrác. No a zase to vyšlo, přátelé, na Pankráce, Serváce, Bonifáce i na Žovku tento týden až do pátku. Budeme mít chladnější dny, nejvíce samozřejmě zemědělci, zahrádkáři bojí těch ranních mrazíků, který vypadají tak nějak jako, že nejméně bude zítra po ránu, ale snad Brno by se takový ten nejvíc mrazivý den mohl vyhnout a teploty se budou pohybovat nejméně kolem 4 stupňů, což by ještě mohlo být v pohodě. Uvidíme, jak to dopadne. Věřím, že děláte veškerá opatření pro to, aby všechny vaše zahrádky přežily. Po 14. hodině si dáme novinku od Aloka Faithless a Club Bizarre. Bude tady Galantis nebo TJR a společně začínáme tipy, kam vyrazit. Hodinku, ve které vás pozvu třeba na divadelní svět Brno, který se chystá, už vlastně dneska začíná, ale potrvá docela dlouho v Brně, takže určitě na něco stihnete vyrazit. Koukneme na folklorní festival v Dolních Dunajovicích a samozřejmě na takový highlight tohoto týdne a to je Muzejní noc. No a kam se můžete podívat, do jaké další zajímavé instituce, která se vám otevře, tak o tom bude řeč už za pár chvil. Klub Bizár, jdeme na to!
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

0: Dobré odpoledne, Mira. Dávejte si pozor po Boskovicích a konkrétně na výjezdu na Blansko. Vartují tady v tmavě zeleným, zeleno-černým supu a měří tam, takže držte rychlost, pásy a telefony mimo. Mějte se.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.

0: PJR Auditoj, jedna další energická vlna, která doufám zaplavila celé posluchačstvo a že si užíváte tuhle taneční hitovku. Za chvilku bude Loco Loco novinka, taky Ale Farben nebo třeba skvělá starší hitovka Gonna Make You Sweat. No a my se jdeme společně podívat na muzejní noc v Brně, protože ta se chystá, ta bude už tuhle sobotu 16. května. Vypukne to hned na několika místech od 18 hodin a kam vás pozveme tentokrát? Mám tu třeba Moravské zemské muzeum, pojďme na něj. Free Radio. Kam vyrazit?
1: Moravské zemské muzeum srdečně zve všechny návštěvníky na letošní brněnskou muzejní noc. Ve všech stálých expozicích budou k dispozici hravé vědomostní kvízy za drobné odměny. V památníku Leoše Janáčka, jako již tradičně, zazdí slavnostní fanfáry z Varhanické školy. A to v 19, ve 20 a ve 21 hodin. A protože loni byl velký zájem o taneční večer argentinského tanga pod mamutem, tak můžeme slíbit, že i letos se tato akce v pavilonu Antropos uskuteční.
0: No tak to zní naprosto báječně. Barbora Onderková z Moravského zemského muzea. Když sobotní muzejní noc, tak minimálně do jednoho muzea byste, přátelé, vyrazit mohli. Tohle byly tipy právě z Moravského zemského muzea. Musím říct, že tango v Antroposu, to se mně moc líbí, to mě láká. No a spousta dalšího jiného doprovodného programu bude taky třeba v knihovně Jiřího Mahena, v muzeu města Brna. Tic Brno chystá hned na několika místech spoustu zábavy, taky v Zoo Brno. No a těch míst, kam můžete vyrazit a užít si doprovodný program a nebo vůbec projít si různé expozice a to třeba úplně gratis nebo za dobrovolné vstupné, tak to budete moct právě už tuhle sobotu 16. května od 18 hodin, často třeba až do půlnoci. Nastraž uši. Tahle

0: Klasický poctivý 90. CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Tohle byl rok 1990, který dozněl lehce před půl třetí na Free Radio. Co bude dál? Za chvilku se obveselíme třeba se showtekem Happy. Těšit se můžete taky na něco ze severu. Norsko-švédská spolupráce Ellen Walker, Benjamin Ingrosso a Man on the Moon. Samozřejmě se potěšíme opět i něčím trošku starším. Budou The Black Eyed Peas a Let's Get It Started. A teď ve 14 hodin 28 minut už je všechno připravené na zprávy od Peti. Přidáme i dopravu a počasí, tak pojďme na to.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné odpoledne. Brněnská zoo zveřejnila video, které zachycuje agresivní chování jednoho z návštěvníků vůči samci takina indického. Muž na záznamu překročil vyznačenou hranici u výběhu, klackem několikrát udeřil do konstrukce a následně kus dřeva hodil přímo po zvířeti. Zahrada incident označila za naprosto nepřijatelný. Znojmo se chystá ke konci května spustit projekt Centrum Bus, autobusovou linku, která bude zdarma vozit místní i turisty mezi nádražím a historickým centrem. Chce tak podpořit podnikatele s provozovnami v centru, kde nelze parkovat zdarma, což část zákazníků odrazuje. Za chybějící diakritiku v textu vystavené účtenky dostal prodejce langošů na Slovensku pokutu 1500 eur, tedy 36,5 tisíce korun. Finanční správa označila sankci za oprávněnou. Podnikatel se proti pokutě odvolá. Hájil se pochybením dodavatele registrační pokladny a tím, že ještě během kontroly chybu odstranil. Čeští házenkáři zítra domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou outsiderem. Do týmu se vrací uzdravený střelec Matěj Klíma, schází naopak Dominik Solák.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: A zdravíme všechny na silnici, dávejte si pozor, v Purkesově ulici před odbočkou do ulice Sportovní směrem na Královo pole stojí tady odstavené porouchané auto, kolony se ale netvoří. Purkesova ještě jednou, a to ve směru do Husovic, kde stojí v pravém pruhu odstavená dvě vozidla, tady doporučují snížit rychlost. Tuřany na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká, tady je nahlášená nehoda, osobní auto s nákladním a tvoří se kratší zdržení na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká opatrně. No a jak to vypadá s aktuálním provozem v Brně a v blízkém okolí, tak zatím kolem půl třetí ta odpolední špička ještě není až tak hustá, ale už to začíná. Začíná to hlavně v okolí centra, ať už jdete Křenovou, Zvonařskou, Opuštěnou, Poříčím a nebo třeba Gajdoškou, na těchto místech už je provoz hustý, ale zatím se to celkem dá, přátelé. Na dálnici D1 to frčí a na dálnici D2 to klasicky je na příjezdu do Brna, po dálnici D2 zhruba od 3. kilometru zdržení do 5 minut.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.

Bez deště, ale převážně oblačná, zatažená obloha, teď kolem 13 stupňů. Vypadá to, že to bude možná i dnešní maximum, možná o stupínek výš, ale spíš přátelé kolem takhle těch 12-13. K večeru by mohlo té oblačnosti ubývat, může být i polojasno. Zítra do rána potom bude skoro jasno. S teplotami kolem 4-5 stupňů. Přes den se dočkáme maximálně kolem 14-15. Opět by především mělo být proměnlivá oblačnost, oblačno až zataženo. No a od čtvrtka to vypadá, že se do Brna vrátí spíš deštivé přehánky a taky se ochladí.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Bez žen to prostě nejde. Žena byla stvořená k tomu, aby se chlapi nezbláznili štěstím.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A co takhle na divadelní svět Brno? Mezinárodní divadelní festival, který začíná dneska, pokračuje až do příští neděle, takže 10 dnů nabitých velkou činohrou, komorními projekty, tanečními inscenacemi, site-specific performance nabídkou pro dětské diváky a bohatým doprovodným programem. Tohle je divadelní svět Brno, mezinárodní festival, který přináší do Brna význačné zahraniční soubory a samozřejmě i to nejzajímavější z české divadelní scény. A kam? No do těch hlavních našich brněnských divadel, ať už je to Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, divadlo Husa na provázku, Polárka, Radost i umělecké scény, jako divadelní fakulty JAMU jsou Studio Marta a divadlo na Orlí. Na těchto místech se můžete v následujících 10 dnech ode dneška až do 24. května podívat na program, který normálně běžně dostupný není. Takže teď těchto 10 dní bude velmi speciálních. Určitě se nakoukněte do nabídky divadel a vyberte něco, co tu prostě jen tak neuvidíte. A moc si to užijte, kultura určitě stojí za to.
0: Free Radio, Free brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
7: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl z výhradně českých chmelů.

0: svačině německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Free Radio. Kamberazit.
1: A kdo pak má rád folklor, kroje, cymbálku, spoustu hudby, vínečka a zábavy, tak může dorazit už tento víkend na folklorní festival Dolní Dunajovice. Začíná to už v pátek, pokračuje to i tuto sobotu. No a těšit se můžete na perfektní program se spoustou sborů, kteří se tam budou předvádět v pátek. To bude třeba ženský sbor Mateničky v 18, pak impro show od Bod G. Následovat budou další, ať už ženské, tak mužské sbory. A na závěr taky Gypsy Disco Party. Ty Super Mario Bros, tak ti se tam objeví taky až do večera do noci. V sobotu pak pestrý program od rána do večera, od 9 do 12 hodin se nejenom vystoupení, ale objeví se taky workshopy, ať už pěvecký, bude tam krojová výšivka, taneční workshop. Myslím si, že si tam užijete spoustu zajímavých věcí. Dokonce folklor nabídne taky houslový workshop, kontrabasový, cymbálový nebo harmonický. Tak pokud se chcete něco z toho naučit nebo k něčemu přičichnout, tak určitě dorazte v sobotu do poledne. No a odpoledne se k tomu pak přidají opět spousta vystoupení kapel, které vás budou bavit až do večera, až do noci. Tak pokud si tohle přesně představujete jako takovou víkendovou zábavu, v pátek, ale i v sobotu folklorní festival Dolní Dunajovice. A myslím si, že tahle zábava pro nás Moraváky, to je úplně ideální.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Let's get it started, přátelé. Už za chvilku začneme další hodinku na Free Radio. Tohle jsou The Black Eyed Peas a doufám, že jste si to s nima pořádně užili. Ve 14 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za chvíli už je tady Marlon Hofstadt a nadupaný kousek v předělávce od Fishera It's That Time. Přidáme novinku. Od Two Colors, Remind Me To Forget a do třetice zpátečka. It Just Won't Do, tohle bude Tim Deluxe a jsem Obernik, tak doufám, že i tohle vás baví, tak za chviličku si to dáme po 15. s Free Rádiem.
2: Free Rádio 107 FM.

0: Rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
1: Po 15. hodině se společně podíváme na jednoho frajera. Teď nedávno jsme tady mluvili o stoletém Davidu Attenboroughovi, tedy přírodovědci a popularizátorovi vůbec přírody a všeho, co se kolem nás děje, dokumentaristovi. A teď to pro vás mám jiného stoletého pána, který posiluje zase něco jiného a rozhodně je opět inspirací, tak abychom i my, mladěši, ale i starší, vydrželi takzvaně co nejdéle. No a že opravdu věk je jenom číslo, o tom si povíme za pár chvil. Teď je tu novinka Two Colors a Remind Me to Forget, přihodíme taky Minelli, anebo Kalina.

0: Frajer nebo loser?
1: Přátelé, dneska to pro vás mám opět jednoho frajera, jednoho takového staříka, který ale opravdu ukazuje, že věk je jenom číslo. Když se řekne 101 let, co si tak řeknete? No, chudák 101 letý pán už nemůže hrát Lego, protože na krabicích je vždycky od 4 do 99, ale ne, legraci stranou, 101 let asi si představíte za prvé super věk, zároveň kež bych se toho dožil, za třetí asi někdo v domově důchodců. Tak pozor, tenhle pán, Joseph Caminiti, veterán z druhé světové války, chodí do posilovny pětkrát týdně, na tréninky si sám dojede, cvičí zhruba hodinku, kardio i váhy a stále žije samostatně se svou 98letou manželkou. Přátelé, to snad ani není možný, to je úplně snový život. Pořád s tou svou jednou ženou, kterou se dožívají takhle vysokého věku, no a zároveň ukazují, že opravdu věk je jenom číslo, no a tenhle pán, tak ten zdůrazňuje, že je opravdu potřeba se pořád hýbat, pořád cvičit, pořád něco dělat. Asi nemusíte úplně chodit několikrát týdně do posilovny, ale najít si nějaký ten svůj oblíbený pohyb, kterému se budete stále věnovat. I kdyby to měla být jenom zahrádka nebo chození, běhání, tak opravdu pravidelně a nejlépe každý den. Tak přátelé, tohle je tip od Josepha Caminity, který má 101 let a pořád jede v neskutečném tempu a udržuje se svěží a jak zaznělo, tak i samostatný, což si myslím, že je v tomhle věku taky docela dost výjimečný. Takže o frajera jsme se tentokrát postarali tímhle způsobem. Doufám, že jsme vás inspirovali k tomu, abyste se co nejvíce hýbali, protože si myslím, že to je přesně ten lék na dlouhověkost.

0: It Just Won't Do. Prospěvujeme si hitovku od Team Deluxe na Free Radio zpátečka. Minutku před půl čtvrtou pro vás chystám Offenbach. A jejich Overdrive doplní jmenou Stress. Ano, třetice zpátečka. Naopak novinka. Art Directors a My Heart Goes Boom, Ladí Dada. Tak tohle všechno se pro vás chystá po půl, stejně jako moudro a nějaký další zajímavosti, ale teď pojďme mrknout na silnice, máme tu nehody.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně aktuálně na dvou místech, Vinohrady, Žarošická u odbočky k Penny směrem na Líšeň. Tady zasahují záchranáři a policie u nehod dvou osobních aut. Očekávejte silný provoz a zdržení v Žarošické u odbočky k Penny ve směru na Líšeň. Tak tady je zdržení kvůli nehodě, pozor taky v Gajdoši ulici u křižovatky s Bubeníčkovou. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou a zasahují tam záchranáři. I tady je zdržení. A ještě jedna komplikace v Porgesově ulici před odbočkou do ulice Sportovní směrem na Královo pole. Tady stojí porouchané auto, ale nějaké větší zdržení se tady netvoří. Jinak odpolední špička už v plném proudu. Teď kolem půl čtvrté je vidět, že zdržení je o něco větší právě na té Žarošické, Židenické, kde se stala i nehoda. Tady na těchto místech kolem Gajdošky očekávejte zdržení zhruba kolem nějakých 10, možná i více minut. Další komplikace jsou aktuálně taky v okolí centra, ať už se to týká Lidické, Moraváku, Koliště, Poříčí, Zvonařka, na těchto místech opět zdržení touhle dobou i kolem 5 minut. No a co se týče dálnice D1, tak tady se to štosuje a to od 196. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Tady vypadá, že je nějaká kolona, která má zhruba nějakých 10 minut a na dálnici D2 se taky zdržíte, pokud jedete ve směru do Brna, tak zhruba od 3. kilometru další minuty zdržení.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37.

0: 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
1: Dneska odpoledne stabilní teplota kolem 13 stupňů, k tomu je převážně zatažená obloha. Sleduju radar a teď následující hodinu až dvě by pršet nemělo, i když něco od západu se šine. Jsou to nějaké asi menší přehánky, uvidíme, jestli to do Brna nakonec dorazí, nebo se to po cestě vyprší. Každopádně zítra by to mělo být bez deště, převážně opět oblačná obloha, i když po ránu bude jasno, díky tomu taky nejchladněji tento týden po ránu kolem 3-4 stupňů, s tím, že doufám, že nám nic nepomrzne, ale vy se o to určitě hezky postaráte. Zítra odpoledne by mělo být o fous tepleji, zhruba kolem 14-15, opět předpokládá se převážně proměnlivá oblačnost. Od čtvrtka pak do konce týdne to vypadá na přehánky, s tím, že se ochladí, ale k konci týdne se zase začne otaplovat.

0: brazilská spolupráce Alok A7S a Monster. Lehce před 3:15 se jdeme společně, přátelé, podívat na takovou speciální schopnost, kterou nemá jen tak ledajaký člověk.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
0: Přátelé, když posloucháte hudbu, naskakuje vám z toho husí kůže? Tohle je něco, co je zvláštní schopností, kterou oplývá ne úplně každý. Hudbu samozřejmě prožíváme různě, někoho to rozespívá, někoho to roztančí, někoho to potěší, na duši zahřeje, jako já přesně všechny tyhle pocity mám, ale je pravda, že husinu asi neprožívám. Emoce určitě taky, už jsem se mockrát dojela u písniček, ale zrovna husinu, kterou má prý 50-60% lidí, tak je vás celkem dost. Tenhle efekt vzniká ve chvíli, kdy mozek silně propojí zvuk s emocemi a proto vás někdy úplně nečekaně zasáhne konkrétní moment ve skladbě. Ať už je to refrén, je to drop nebo nějaký hlas, konkrétní text. Nejde jen o to, co posloucháte, ale hlavně o to, jak na to reaguje váš mozek. Takže hold, někteří lidé jsou takový jako, dejme tomu, citlivější, intenzivnější než ostatní a tak tu hudbu dokážou cítit doslova a i na svých chlupech. Tak pojďme zkusit další písničku Lauren Wolf a No Stress, třeba bude jedna z nich přesně ta husokůžová.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Czech Style a John. Čusté, Czech Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
4: Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Odpolední Free Party na Free Radio. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

No stress, pohoda, lahoda, doznívá hitovka od Lorena Wolfa na Free Radio. No a kdyby se náhodou objevily dvě stejné písničky za sebou, takzvaný Double Free Radio, tak to není omyl, to není jen tak náhodou, ale je to naše soutěž, ve které můžete stále vyhrávat, a to každý všední den.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio.

0: naše srdíčka se rozloukly v tomhle tanečním rytmu My Heart Goes Boom, La Di Da Da Art Directors. 15 hodin a 55 minut na Free Radio Novinka.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za chvíli je tu pozdrav z Austrálie, Sia a Gimme Love, přihodíme taky WW a Scooter. A jejich spolupráce s názvem Rave from Outer Space a k tomu přidáme další novotu, tentokrát od Feliciana a Cascady. S takovým diskotékovým nádechem Cascada Boy You Turn Me, i tohle si společně budeme užívat po 16. hodině, tak doufám, že úterý odpoledne je co nejklidnější, nepohodovější a pokud něco řešíte, tak volume doprava a ono to hnedka půjde.
2: Free Radio 107 FM.

0: Florida s Kešou po 16. hodině. Za chvíli je vystřídá novinka od WW Scootru, Italo Brothers anebo třeba od Aloka. A my si společně dáme za chvilku zremixovanou hitovku, podíváme se taky na zajímavosti, které se týkají našich brněnských žabovřesk a taky se mrkneme na letošní Eurovizi, protože pokud vás to minulo, tak představte si, letos už to začíná. A dneska, zrovna dneska, 12. května, je to první semifinále, následovat bude 14. května a pak finále samozřejmě v sobotu 16. května. Já si vždycky říkám, že je to spojený nějak s tím mistrovstvím světa v hokeji. Tak letos to vyšlo úplně ve stejný týden. Za chvilku se na to zaměříme a probereme, kdo co, kdy a jak a kdo nás taky bude reprezentovat.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Tvoje rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími
2: hity. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Hudební covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
1: A přesně ve čtvrt na pět tu pro vás máme připravenou další zremixovanou pecku, kterou uslyšíte jenom teď a tady na Free Radio, protože teď je pro ní prostor. No a je to spolupráce DJe Pitbulla a zpěváka a producenta a všechno možný hudební, co vás napadne, společně s ikonou Jennifer Lopez a hitovka On The Floor. Takhle ji znáte v originále i od nás Free Radio. Teď si tenhle zpěvný taneční kousek dáme ve zremixované verzi od DJ Xan. Pojďme na to na Free Radio právě teď.

a potkáme se společně na tanečním parketě On The Floor, Jennifer Lopez a Pitbull ve zremixované verzi. Teď už je střídá Felician společně s Kaskádou a Boy You Turn Me jako novinka.

0: Rádio Kam vyrazit.
1: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno 18 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno 19 hodin.
2: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, Technickém muzeu nebo v Ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz. Zpátečka Fina Dia.

0: Astro Boy z roku 1994 to roztočili na Free Radio s hitovkou I Got To Give It Up. No a za chvilku už vystřídá tuhle zpátečku Pedro. Spolupráce Jacksony, Rafaela Cara, doplníme to taky Aztec Pibble, Gabry Ponte a Pretty Woman. A těšit se můžete i na novinku, tu se postarají Tajný Tempa, Alex Mills a jejich Energy. Netajím se tím, že tohle je moje oblíbená spolupráce, tak doufám, že si ji užijeme společně. 16 hodin 28 minut, doprava počasí právě teď.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace v dopravě jak v Brně, tak v blízkém okolí. Dávejte pozor stále na Vinohradech v Žarošické ulici u odbočky k Penny směrem na Líšeň. Tady bourala dvě osobní auta, jsou toho jak záchranáři, tak policie a počítejte tam se silným provozem i se zdržením. Na tomhle místě bývávají zdržení i obvykle, takže když je tam nehoda, tak to bude ještě o něco hustší. Žarošická u odbočky k Penny směrem na Líšeň. Toto jsou Vinohrady. Taky Gajdošova ulice u křižovatky s Bubeníčkovou stále hlásí nehodu. Na místě byli taky záchranáři. Ještě to může nějakou půl hodinu potrápit. Na výjezdu z Rajhradu v Syrovické ulici směrem na Pohořelice tady bourala dvě osobní auta. Projíždí se jedním pruhem, ale nějaké velké kolony se tam netvoří. Co dalšího se děje v provozu? Tohle byly mimořádnosti. Teď se podíváme na provoz kolem půl páté. Je potřeba očekávat samozřejmě odpolední špičku, což platí stále hlavně v okolí centra, ať už se pohybujete kolem Křenové, Koliště, Poříčí, Zvonařky, taky u Gajdošky, aktuálně Táborská. Na těchto místech zdržení zhruba kolem pěti minut. Jinak to vypadá, že je taková klasická odpolední špička, nic k tomu dalšího, kromě těch nehod. Na D2 stále zdržení na příjezdu do Brna zhruba od třetího kilometru. Kdybyste věděli cokoliv dalšího, tak nám určitě přihoďte na naši dopravní linku a my to moc rádi pošleme dál. Ještě vidím ucpávku na dálnici D1, pokud jdete ve směru od Brna na Prahu, tak zhruba od 196. kilometru. Tady se to štosuje až na výjezd z Brna, nějakých 15 minut zdržení.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Tak dneska o něco chladněji, teploty se stále drží kolem 13 stupňů. Zítra by to mělo být podobné, vypadá to, že zítra bude tak jako dnes převážně proměnlivá oblačnost, i když po ránu nás přivítá úplné jasno. A taky nejchladnější ráno tohoto týdne kolem 3-4 stupňů, k tomu tedy jasno, které ale postupně dopoledne se promění v oblačno až zataženo. Zítra teploty i kolem 15 stupňů, mělo by to být opět zítra bez přeháněk, ve čtvrtek se ale do Brna vrátí déšť a teploty maximálně kolem 12-13 stupňů.

0: rádio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Porodník přichází za malinko nervózní maminkou, za prvorodičkou a ptá se, chcete císařský řez? Maminka se zamyslí a říká, ne, děkuju. Punčovej nebo kakaovej nemáte?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádia.
1: Dobré odpoledne, Mira. Dávejte si pozor po Boskovicích a konkrétně na výjezdu na Blansko. Vartují tady v tmavě zeleným, zelenočerným suku a měří tam, takže držte rychlost, pásy a telefony mimo. Mějte se.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.

0: The Wanted na Free Radio Walks Like Rihanna. Už za pár chvil se společně povinujeme letošní Eurovizi, Eurovision Song Contest, která se taky u nás na Free Radio často objevuje právě v podobě různých soutěžících, který se ujali. Ale teď se podíváme do Žabovřesk. Free Radio, žijeme Brnem. V brněnských Žabovřeskách se teď můžete vidět pohybovat pár oveček. No a ty ovečky tam nejsou jen tak náhodou, totiž pomáhají s úpravou trávníku. Jsou v ohradě v Královopolské ulici a spásají pozemek o velikosti asi 5000 metrů čtverečních. Ovce městské části poskytla soukromá majitelka. Pokud by neměli co spásat, jejich majitelka je odveze a vrátí, až zase tráva doroste. Radnice prosí, kdybyste tyhle ovečky viděli a měli z nich radost, tak se klidně na dálku poradujte, ale abyste tyhle ovce nekrmili, tak díky za to. A v Žabovřeskách pomáhají ovce, s dobrou náladou na Free Radio pomáhají písničky a za chvilku ta slíbená Eurovize.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Čau, přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

Enrique Iglesias, I like it. Na Free Radio tu pro vás mám další info, tentokrát se týká Eurovize, letošního Eurovision Song Contest, což je taková velká cena Eurovize, která se dost pravidelně objevuje i u nás na Free Radio, respektive účastníci téhle soutěže se objevují právě u nás. V minulosti jste si tak mohli oblíbit třeba Tommyho a Espresso Macchiato. Tommy Cash, což je trojka minulého ročníku, taky třeba Kan. Mariana Conte z těch uplynulých ročníků, pak třeba zazářila Blanka. A ještě, když se podíváme hodně, hodně dál, do roku 2012, tak Euphoria. To byla tehda švédsko-marocká zpěvačka, která vyhrála tehdejší ročník tady s touhle písničkou Euphoria. No a když je řeč o té letošní Eurovizi, tak ona začíná už dneska, přátelé. Dneska je to první semifinálové kolo, následovat bude ve čtvrtek druhé, no a v sobotu pak velké finále. Letos se Eurovize přesouvá kousek od nás, jenom za hranice, do Rakouska, do Vídně. A to právě proto, že minulý ročník zvítězil zpěvák JJ s písní Wasted Love. A to právě je ta podmínka, no, taková milá tradice, že uspořádání soutěže je nabídnuto té zemi, která ten uplynulý ročník vyhrála. No ať si trochu připomeneme tady tohle vítěze minulého ročníku Wasted Love, je to taková trošku jiná muzika než Free Radio, ale ať máte představu.

Tak tohle je vítěz minulé Eurovize. Ano, slyšíte, že je to přece jenom, je to jako multižánrový, žánrová soutěž. Není to jenom taneční, jsou to opravdu všechno možný, všechny možný styly a často vyhrávají i tyhle emotivní. A tak si říkám, že ten náš letošní reprezentant Daniel Žižka by tím pádem mohl mít šanci. Právě jeho písnička si myslím, že celkem emotivní je. Jmenuje se Crossroads, tak pojďme si dát kousíček, ať víte, kdo nás reprezentuje letos.

Tohle je, přátelé, Crossroads, písnička od českého reprezentanta, který bude právě na letošní Eurovizi, Daniel Žižka. Mimochodem, ten si vylosoval druhé semifinálové kola, to znamená, že vystoupí v televizi ve čtvrtek 14. května od 9 hodin. A ještě taková zajímavost tomu letošnímu ročníku. Účastní se 35 zemí, což je za posledních asi 20 let nejméně. No a do soutěže se vrátí Bulharsko, Moldavsko, Rumunsko. Naopak 5 zemí se rozhodlo odstoupit, a to z důvodu účasti Izraele, který je údajně, ať to úplně jako neříkáme, že se to stalo, ale z důvodu probíhající války v pásmu Gazy, tak měli spáchat nějaké válečné zločiny. No a právě proto se rozhodlo několik zemí z toho letošního ročníku odstoupit. Je to Irsko, Island, Nizozemsko, Slovensko a Španělsko. Tak ty letošní Eurovizi neuvidíte, Českou republiku, ale ano, věřím, že budete fandit, že možná budete i posílat hlasy, i když zrovna té naší zemi poslat nemůžete, ale i tak můžete určitě pořadí ovlivnit. No a věřte tomu, že určitě nějaký písničky, které budou na letošní Eurovizi a které nás zaujmou, tak se na Free Radio objeví. Já posílám další kousek, teď už švýcarsko-britská spolupráce, moje oblíbená, Anton Powers a Pixie Lott s hitovkou Baby na Free Radio.

0: Novinka Free Radia, Tajný tempa, Alex Mills a Energy v 16 hodin 58 minut na Free Radiu.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Alexe, před 17. hodinou už vítáme Lukáška. Čau,
2: krásné odpoledne, přátelé. Ahoj, Kýťo.
0: Já jsem před chvilkou mluvila o Eurovizi, Eurovision Contest Song, což je taková soutěž, kterou my na Free Radio dosledujeme. Některý interpreti nás, že letos nebo minulý roky nás zaujali. Letos věřím, že tam taky třeba bude nějaký zajímavý taneční zářez. No a já ještě využiju naši já využiju naši předávačku, že jsem ještě nestihla říct jednu zajímavost. A to, že tenhle letošní ročník, který bude v Rakousku ve Vídni, tak bude moderovat mimo jiné jedna televizní hvězda a dokonce zpěvačka, automobilová závodnice, modelka, podnikatelka Viktoria Swarovski, o které jsem se dozvěděla, že její prapradědeček Daniel Swarovski, tak to byl brusič skla a zakladatel podniku, který pocházel z Jiřetína pod Bukovou, a to je v okrese Jablonec nad Nisou. Takže se dá říct, že letošní ročník bude s takovou pěknou českou stopou. Jsem chtěla říct.
2: To se dá říct.
0: Dá se, že? Mně se hrozně líbí, jak máme takový trošku možná cimrmanovský přístup ke všemu, že všude se dá najít prostě Čech.
2: Nebo, samozřejmě.
0: Nebo Češka.
2: Ano.
0: Takže přátelé, až
2: ale
0: budete...
2: Ale jako v každém úspěchu.
0: Samozřejmě, tak tohle je úspěšné děvče a tam jsou ty český geny, že jo, prapradědek, praprasedek.
2: Takže... Prapradědek, praprapředek.
0: Takže přátelé, až se budete dívat na letošní ročník a uvidíte Viktorii, krásná ženská, tak si vzpomeňte, že tam jsou ty český jakoby nějaký stopy. Tak to jsem ještě chtěla říct a doplnit. No.
2: Ale to je krásná informace, protože myslím si, že díky této informaci a díky tomuto přístupu tvému budou lidi tou Eurovizi letos sledovat třeba o něco víc.
0: Ano, dívejte se, přátelé, a pak poslouchejte Free Radio, abyste věděli, jakou písničku jsme toho letošního ročníku vybrali. Připravený Tiesto, za chvilku i Freebox s Lukinem.

0: ladies and gentlemen, dámy a pánové, nádherné odpoledne všem fríčkařům, všem posluchačům naší nádherné taneční stanice. 6 minutek po 17. se od mikrofonu hlásí Lukáš Bartl. Ano, je tady drobná hlasová indispozice. Teď jsem to vysvětloval Kýti, program je tak nabitý, že nestíhám regenerovat hlasivky, ale myslím si, že v dnešním freeboxu nebude jakoby tolik záležet na tom, jak jsou na tom moje hlasivky, ale na tom, jakou vyberete muziku a co si pustíme. Na začátek to roztančí Timmy Trumpet, čeká nás krásná skladba Not a Place, tedy není místo. Pro vás tady ve freeboxu samozřejmě místo máme. Další skladba budou Offenbach, Need You The Most, no a když jsem narážel na místo, tak samozřejmě můžete vybrat tu cestu, kterou budete volit vlastní muziku. Telefonní linka 790 107 107, využijte i studiový e-mail, tedy studio@freeradio.cz. Já budu čekovat samozřejmě i aplikaci a sociální sítě a budu vám hrát tak, jak si dneska budete diktovat. Užívejte si pohodové odpoledne, startujeme Freebox.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Neptunika a Andrea.

0: Pitbull a Doja Cat. Groove Through Adversity.
1: 15 minutek po 17. hodině, dámy a pánové, úterní Freebox. Každopádně všem, co radíte, přejeme příjemný poslech, skvělou náladu, spoustu energie na to úterní odpoledne, ať to zvládáte všechno s úsměvem, takzvaně bez ztráty květinky. Já tady ve studiu Free Radio připravuju pomaličku další skladbu, nejsem na to sám, telefonní linka aktuálně obsazená a já se ptám, kdo se dovolal, halo, halo.
2: Halo, Martin.
1: Ahoj Martine, vítám tě ve Freeboxu, jak se ti daří, jak se máš?
2: Jo, dobrý, trávám akorát, plezol před barákem, ale... Trošku mě do toho fouká, jsem do toho nějakou vozíkou.
1: Zábavná práce, čověče, trhání plevel před barákem. Tak si to užívej, my ti k tomu zahrajeme další skarbu. Jaký hit vybereš?
2: Marnik Gangam.
1: Pro koho to bude?
2: Pro všechny, co dělají taky na zahrádkách, pro všechny, co budulují, pro všechny zličkaře, i pro tebe.
1: Moc krát děkuju, ať ti to jde dneska odpoledne krásně s plevelem. Měj se hezky. Ahoj.
2: Díky, čau.
1: Čau, čau. Před námi Marnik, Smek, skarba Gangam, Freebox na Free Radio. Yeah.

0: Ladíte Free Radio na 107 FM, pozdraví všem vyladěným, ať už je to internet, 107, kdekoliv ladíte, tak vás zdravíme. No a teď už ve Freeboxu další objednávky. Dorazil pozdrav od Jarka. Jarek má dneska chuť na zpátečku. Takhle úterní odpoledne, zpátečkové hity, no... Tak dobře! Děti se na to těší, já se teda taky těším, protože Jarek tady napsal dvě slova a to úplně jako mění kompletně celou hru dnešního odpoledne. Jarek napsal no mercy. A když se řekne no mercy, tak je to nad slunce jasné. Jarku, moc krát děkuju, zpátečku velice rád zahraju. Posílám to všem, co dneska ladíte Freebox a všem, co si užíváte pohodičku na Fríčku.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Já moc krát děkuji ještě jednou Jarkovi, do dnešního Freeboxu přinesl právě tuhle zpátečkovou petardu, nedá se tomu říct úplně jinak, prostě je to hit jako blázen Where Do You Go a nesmrtelná skupina a nesmrtelný projekt No Mercy. My se podíváme teďka minutku po půl šesté za dopravou, k tomu i další muzika. Připraveni jsou například, například Oliver Tree. Oliver Tree a Robin Schulz, Miss You. O další příspěvek mě tady poprosila Linda, píše mi do studia, ahoj Luky, zahraj mi prosím do práce Trick Me od Kelis, pokud nemůžeš, dej tam jinou Kelis, makám do osmi jako ty, ale snad nám to spolu uteče. Linda, Lindo, 100% jo. Jestli budete dneska diktovat takhle pohodovou muziku, tak ty tři hodky utečou jako nic. Dáme si tedy Kelis, Trick Me pro Lindu do práce, taky pro všechny, co pracujete do 8 do večera, podobně jako Linda a já. A pak tady mám ještě krátký pozdrav od Karla. Karel napsal, zdarec chlape, prosím tě, vyhrabal bys Matrix Futurebound Control. Mám to dneska pod kontrolou na rozvoze, tak ať mi to utíká. Zdarec Karel. Karle, ani jsem to nečekal, že to tady mám, ale vyhrabal jsem. Za malou chvilku taky Matrix and Futurebound na Free Radio Control. Free Radio 107 FM stále s vámi, večerní Freebox pokračuje za okamžik, teď rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Mám tady pro vás několik aktuálních upozornění. Počítejte se zdržením na Brněnsku mezi Lelekovicemi a Vranovem. Tady je hlášená havárie osobního auta. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se kyvadlově. Určitě počítejte i se zdržením. Teď dlouhodobá věc. Dálnice D2 opět příjezd.

0: Do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy. Tady počítejte s kolonou v úseku od 4. chvilkama od 3. kilometru po nájezd na dálnici D1. Další komplikace, nehoda a zdržení je na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně. Konkrétně 194. kilometr směrem od Prahy na Brno. Tady havarovalo osobní auto s nákladním autem. Blokují tam jeden pruh. S kolonou počítejte už někde od 189. kilometru. Další informace je na výjezdu z Rajhradu v Syrovické ulici směrem na Pohořelice, tady havarovala dvě osobní auta. Místo je sice s opatrností průjezdné, jedním pruhem kolona se netvoří, ale pro jistotu hlásíme, abyste projížděli velmi, velmi opatrně. Co se týká blíž k centru města, máme tady jako celkem plynulý provoz, kolony a zdržení hlásíte klasicky na Gajdošové ulici, taky na Táborské. Zdržení aktuálně hlásí ulice Jihlavská, Vídeňská, buďte opatrní také na Poříčí a určitě dávejte nohu z plynu i na Kněžnické ulici, kde se aktuálně zdržíte minimálně na 3 minutky. Aktuální doprava je za námi, pokud máte doplňující informace, využijte dopravní linku Freeradia nebo rovnou naši aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Freeradia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Freeradia.
0: Brno hlásí teploty aktuálně okolo 12, na večer kolem 9 stupňů Celsia, no a noční teploty se budou pohybovat pouze okolo 7, to znamená dneska v noci opravdu chládek, zítra během dne polojasno dopoledne čekáme zataženou oblohu, teploty budou o něco výš než dneska odpoledne, teplotní maxima zítra, mezi 14 a 15, ale zítřejší noční teploty opět pouhé 3 stupně nad nulou.
1: Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Máme 4,5 minutky po 6:30, skočíme zpátky do Freeboxu. Tady jsou vaše oblíbené hity. Od mikrofonu zdraví Lukin a přeju hlavně super náladu a příjemný poslech. Oliver Tree, Robin Schulz a skladba Miss You.

0: Ranní rádio. Kam vyrazit? Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
1: Zveme vás do muzea. Máte rádi historická auta a techniku? Tak si nenechte ujít přehlídku automobilové techniky, kterou pořádá Technické muzeum v Brně. Čekají vás historická vozidla, traktory značky Zetor, jízdy historickými autobusy i speciální výjížďka do centra Brna. Už tuto sobotu od 10 do 16 hodin v areálu muzea na Purkyňově 105. Vstupné je jednotné 80 korun a platí i do muzea. Více informací na tmbrno.cz. Tak dorazte, bude to stát za to.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox. Volej právě teď. 790 107 107.
3: Zpátečka Free Rádia. Zpátečka Freečka.

0: Máme minutku po 6:45, posloucháte úterní Freebox s Lukinem, v kalendáři dneska Pankrác, no a uvidíme, co bude dál. Je tady objednávka, kterou musíme ještě splnit, přáníčko bylo od Karla, Karel posílá na rozvoz právě tuhle skladbu, kterou jsem úplně zapomněl, že máme v archivu Freerádia. Před námi tedy Matrix, Futurebound a skladba Control. Další vzkaz je trošku krkolomná záležitost. Píše Tomáš, vzkaz je prosím vás jakoby samej překlep nebo vlastně slova, která nejsou úplně jako patřící k sobě. Ahoj, při té mohl bych tě poprosit PSK, se píše Pitbull a Doza jed hlby si mi posla. Pak je telefonní číslo a pak je napsáno děkuji Tomáš. Tomáši, prosím tě. Buď zkusíme ten vzkaz poslat znovu, jakoby druhý pokus, protože z tohohle jakoby nepoznám vůbec nic. Je tady telefonní číslo a je tady poprosit a je tady ahoj, ale je tam jako Pitbull a Doza jet, což bude asi do jacket, pokud jsem tomu správně jako tak porozuměl tomu vzkazu. Nicméně Pitbull do jacket, skladba Grew Through Adversity byla dneska, myslím, třetí skladba ve Freeboxu, takže ta už hrála navíc v této hodince. Tome, takže pokud šlo v tomto vzkazu o to, abych ti zahrál Pitbulla a do Juket Groove Through Adversity, bohužel skladba už hrála. Za okamžik můžeš napsat prosím tě náhradní vzkaz anebo nějaký náhradní song. Děkuji moc za pochopení a taky děkuji za to, jak krásně vybíráte. Před námi Matrix a Futurebound, Free Radio zdraví a posloucháte odpolední Freebox.
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: A telefonní linka zvoní a my se ptáme, kdo pak je na druhé straně. Halo, halo.
1: Čau, Luky, tady trolejbusá Kyrka.
0: Ahoj, Jirko. Tak, teďka řekni, kvůli čemu voláš?
1: Písničku na přání, chlapé.
0: Voláš písničku na přání. Je, je. To je asi nejhorší, co jsi mohl říct. Jirko, dobře. Co ti zahrajeme na přání?
1: Jestli tam máš MC Hammer.
0: Jestli tam mám MC Hammer?
1: Ano.
0: Mám MCO Hammera. Právě teďka prokaučoval double na Free Radio. Ta písnička hraje po druhé a ty ses dovolal jako první. A když jsem se ptal, co bys rád, tak kdybys řekl double, tak je to tvoje, kamaráde.
1: Chlapče, tak to mi ani nedošlo, ale já bych se jim nemohl. Já jsem vyhrál vždycky na mé, ale...
0: Nemohl bys, jakoby, jo?
1: Ne, ne.
0: Výborně, soutěž zůstává tady a Double Free Radio bude moct mít šanci vyhrát někdo jiný. Takže Jirko, speciálně pro tebe MC Hammer, která to bude skladba?
1: Can touch this.
0: OK, MC Hammer, You Can Touch This, připravíme, pro koho hraješ?
1: No pro všechny, co jsou v práci, tak jako já a jako ty a jako všichni ostatní.
0: Správně, takže pro celý náš pracující národ. Přátelé, pokud makáte, tak ta muzika bude samozřejmě i pro vás. Já ti, Jirko, moc krát děkuju za výběr tohoto hitu a přeju ti, aby ti to v práci utíkalo. A díky, že ladíš Free Radio. Těším se na příště. Ahoj!
1: Čau, čau.
0: Měj se hezky. Čau, čau. Tak přátelé, Jirka, soutěžní kolo s dublem Free Radio bude další, protože tentokrát Jirka, který se dovolal jako první, nechtěl nebo nemohl soutěžit kvůli tomu, že vyhrál nedávno něco na Free Radio. Pravidla soutěže znáte, ale muzika je jasná, MC Hammer. Za malý okamžik taky Rud Dog na 107 FM s hitem I Got a Woman. A k tomu Feelings for You, Stefan Rio. Dobrý poslech a super náladu vám přeje Free Radio 107 FM. Krásné odpoledne, fríčkaři, užívejte si.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.
3: Can't touch this. Can't touch this.

0: Další skladba, která se chystá v rámci úterního Freeboxu v našem éteru, je skladba od Tomáška Wernera. Bude to pecka Girls in Love, tedy projekt Jane Housecat a taky Ramíz. A Tomášek posílá speciálně pro rodinku Guldovic, jak sám řekl, pro Míšu číslo 1, Míšu číslo 2 a taky pro Michala Bajkerose do Líšně.
1: Free Radio 107 FM, 107 FM.
0: Tady je muzika, no a já se, přátelé, hrozně těším na období, až lidi začnou vymýšlet originální vzkazy. A tohle je takový to, mně to případně někdy ty pozdravy jako Ctrl C, Ctrl V. Chtělo by to trošku víc nápaditosti. Asi užijeme. Teď už muzika.

0: Free Radio.
1: Největší porce hitů na přání pokračuje. Přátelé, Freebox na Free Radio je tady, už první třetina za námi, první hodinka za námi. Teď 4,5 minutky po 18. hodině ukázky další muziky, další hity, další přání, další vzkazy a taky takové, řekl bych, malinké sportovní okénko. Včerejší basket, přátelé. Včerejší basket, Pumpa Basket Brno, BK Armex Energy Děčín, já nevím, jestli jste byli nebo nebyli, jestli jste informovaní o tom utkání, nebo jestli jste sledovali právě včerejší utkání tady v Brně. Čtvrtfinále playoff dopadlo velice dobře, můžu říct konečně v klidu, s klidným hlasem, že jsem byl součástí celého toho utkání. Utkání jsem sledoval, zdravím taky bratra, který celé utkání moderuje. No a taky zdravím samozřejmě Pumpu Basket Brno, protože včerejší vítězství byla nádhera. A tady na brněnské hale Vodové to opravdu vřelo, opravdu vřelo. Nevím, nejsem si jistý, jestli třeba fandíte brněnskému basketbalu nebo máte někoho v rodině, kdo fandí basketbalu Brno a chodíte na basket koukat, tak je to prosím vás úžasná podívaná, krásná atmosféra. Nestojí to bambilion peněz, takže kdybyste chtěli sledovat, určitě podpořte basketáky z Brna a včerejší utkání, ještě jednou velikánská gratulace k tomu vítězství, kde mám pocit, že prostě jako kluci z Děčína tak nějak nevěděli vůbec, co s tou naší hrou dělat a tím pádem to dopadlo v náš prospěch a utkání dopadlo skvěle. Gratulace ještě jednou zpětně od nás, od Free Radia pro Pumpu Basket Brno za včerejší čtvrtfinálové vítězství v playoff. Gratulujeme a posíláme další muziku. Před námi Kašmír, Jason Ross, taky Briana Grace, je to skladba Ultra Love, tedy Ultra Láska. A potom nastoupí na scénu slíbený Štefan Rio a jeho Feelings for You a mám tady objednávku od Kláry. Klárka chce nový Pussycat Dolls, hurá! Klárko, tak jestli máš čas, pardon, tak pro Pussycat Dolls a skladbu Club Song zahlasuj taky v hitparádě, protože tam se holkám moc nedaří. Já jim držím palce a za okamžik posílám do éteru právě muziku, která vás baví. Klárka vybrala Pussycat Dolls a Free Radio hraje. Freebox pokračuje a hezké odpoledne přeje Lukin.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Ejli!

0: Fajn rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
2: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: denní pohodička u Frýčka, večerní Freebox s Lukinem na 107 FM. Diktujete a my hrajeme. Pokračuje Freebox. Freebox na Free Radio. Německá produkce, konkrétně za námi aktuálně Purple Disco Machine, petarda Substitution, ve spolupráci taky francouzský hudební producent a DJ Kungs. To znamená čistokrevná německo-francouzská spolupráce. My se podíváme za 10 minut, jak taky za brněnskou dopravou, ta už se pomalečku připravuje a chystá, do té doby plníme další přání. Na řadě je Michael Jackson, mám tady objednávku od Reného. René napsal: Zdarec Luke, slyšel jsem zpátečkovou bombu od No Mercy a říkal jsem si, když už si zašel tak daleko, mohl bys zahrát i něco od Michaela. Kdybys vyhrabal, dej tam They Don't Care About Us, nebo Thriller, nebo Billie Jean, výběr nechám na tobě. Já bych zvolil tu první, ta se málo hraje v rádiu, takže dáme od Michaela They Don't Care About Us. Já moc krát Renému děkuji a jsem rád, že vybíráte dneska i zpátečkovou muziku. Pokud milujete zpátečky, tak musím doporučit nedělní retro party Free Rádia, kde tento pořad se věnuje po celou dobu v doprovodu naší marketky retro muzice, retrohitům a právě zpátečkovým petardám, které si objednáváte i během týdne ve Freeboxu. Takže vřele doporučuji v neděli, až máte všechno hotový, válečka, pohodička, ufríčka, tak nastartujte po rekapitulaci hitparády taky retroparty. Zdravím Markétku a přeju, abyste si užívali i vy retroparty. Teď ale zpátky do úterního Freeboxu. Mám tady další vzkaz od Tomáše, který se jakoby pokusil napsat mi vysvětlení, jak to bylo s Pitbullem a s Dojo Cat, takže Tome, akorát si myslím, že je to malinko zdržující tohle z toho. Ahoj Tomáš, Tomáš píše znova. Ahoj Tomáš, já jsem toho Pitbulla nechtěl zahrát s tou Dezak. Já jsem potřeboval napsat, jak se to píše. Děkuji Tomáš, dám ti e-mail. Tomášku, prosím tě, na e-mail se úplně vyprdni, to je zbytečná záležitost. Pokud sedíš u telefonu nebo u počítače a máš internet, jakože mi sem chodí tvoje vzkazy, tak máš internet, tak si zkrátka do vyhledávače napiš Pitbull a D-O-J. Doja Cat, ona se píše D-O-J-A, Doja. A když napíšeš Pitbull a Doja, tak ti vyskočí všechny jejich písničky, všechny jejich spolupráce a není potřeba, abych ti já tady ze studia Free Radia posílal do e-mailu složitě názvy písniček. Řekne ti to jakýkoliv prohlížeč, jakákoliv aplikace, když to napiš na YouTubeko, napiš tam Pitbull, tak jak to píšeš tady v mailu, mezera, k tomu napiš D-O a aniž bys věděl to z další písmenko, tak ono ti to YouTubeko samo nabídne. Já doufám, že je to jasné, že pro názvy písniček, když už doma sedíte u internetu, je přece složitější psát do rádia, než si to sám takhle zjistit jedním klikem nebo jedním nápisem do některé z těch zmíněných aplikací. Takže já, Tomášku, samozřejmě jsem rád, že ladíš Free Radio, jsem rád, že posíláš písničky do studia, ale pokud zháníš název, tak je to možná tak jako trošku marný, no.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal: neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.

0: 18:30 přesně, posloucháte Freebox na 107 FM. Za okamžik pro vás budou připraveny tyto hity. Sigma, Joe Devlin, The Corner. Doplní to Topic a ITB se skladbou Your Love. A s další objednávkou nám přímo do aplikace píše Mara. Lukine, prosím tě, šel by Armin van Buuren Sun Shines on Me s pozdravem pracující Marek. Marko, určitě rádi zahrajeme pro všechny pracanty, ať vám to rychleji utíká. Hudebně máme připraveno ve Freeboxu, za okamžik pokračujeme, teď rychlý pohled na silnice a počasí s Freerádiem.
1: Víme, kde to housne. Doprava Freerádia.
0: Aktuální dopravní situace v Brně se nám maličko uklidnila, odpolední špička byla nepříjemná, ale teď už tady vidím o něco klidnější situaci. Podíváme se na ty situace přímo do centra města Brna a taky v okolí Brna. Máme tady stále ještě upozornění z dálnice D1, buďte opatrní, u Kývalky na 182. kilometru směrem od Prahy na Brno, tady se srazilo osobní auto s nákladním autem, částečně blokují provoz, zdržení je tam nárazové, buďte opatrní. Další komplikace na Brněnsku jsou mezi Lelekovicemi a Vranovem, tady havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranáři a projíždí se Kyvadlově, určitě počítejte i s drobným zdržením. Na příjezdu do Brna buďte opatrní také po dálnici D2 směrem od Bratislavy, stále se nám tam tvoří kolony, je to dneska v úseku zhruba od 3. kilometru po nájezd na dálnici D1. Další komplikace očekávejte na Bítišské ulici, je to před nájezdem na dálnici D1 směrem z centra, bude probíhat údržba zeleně, takže tam bude omezení zhruba až do 21. hodiny večerní. Tolik aktuální zprávy z dopravy v centru města Brna, se nám to uklidnilo, zmizela tady kolona, která nás trápila po celé odpoledne na Knížské ulici, už je pryč, k tomu taky Žarošická ulice se nám uvolnila, vidím tady už čistý provoz v okolí Zvonařky, Heršpické, Vídeňská, Poříčí, zkrátka na jihu Brna se nám doprava sklidnila, takže kromě D2, D1 a těch přilehlých silnic tady máme oblast, nebo tady máme aktuálně hodinu celkem bez problémů, tak doufejme, že už nám to s dopravou takhle pěkně vydrží až do večerních hodin. I tak jezděte opatrně, kdyby něco, využijte naší aplikaci a pokud máte čerstvé informace přímo z terénu, volejte na dopravní linku Freerádia. Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Freerádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Freerádia.
0: Brno hlásí teploty aktuálně mezi 12 a 13, kolem 20. hodiny večerní se propadnou teploty na 9 stupňů Celsia, západ sluníčka je dneska ve 20 hodin a 26 minut, tedy krátce před 8:30 a noční teploty by se měly v Brně a na jižní Moravě během noci pohybovat okolo 7 stupňů nad nulou. Zítra očekáváme z počátku dne a dopoledne polojasnou oblohu, odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo, nejvyšší zítřejší teploty okolo 14 stupňů Celsia, zítra v noci pouhé

0: Buď u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Radio 107 FM, první prvně s nejnovějšími hity.

0: 25 vteřin, dámy a pánové, to je celkem dobrý čas. Haló, haló, kdo pak se dovolal?
1: Ahoj, Luky, tady Lena.
0: Ahoj, Leňo, tak proč pak voláš?
1: Double.
0: Konečně.
1: Double fríčka. Já jsem je vychytal, nebo...
0: Tak, zeptám se, Leničko, jak se dneska máš?
1: Sakra, někde mě předběhl.
0: Lení,
1: já se ptám,
0: dobře, tak si to řekni. Já počkám, pohoda. Tak znova to zkusím. Lení, jak se dneska máš?
1: No, ze třech čtvrtin dobře, ze čtvrtiny blbě.
0: Já to dneska vzdávám, přátelé. Lení, je to tvoje, vyhráváš Double Free Rádia, trefila si dvě písničky po sobě, moc gratuluju, dovolala ses jako první a přeju ti, aby sis to pořádně užila, mám tady pro tebe krásný dáreček a to je, určitě víš, o co se jedná, a to je tady ta krásná výhra, máš tady dvě hodinky a pizzu k tomu do biliard klubu Yellowfish v Brně v Kohoutovicích. Výhra je tvoje, velká gratulace, vydrž mi chviličku na lince, děkuju, ahoj.
1: Jo, ahoj.
0: A my si dáme, dámy a pánové, další pohodovou muziku. Rio, Deep Love, Don't Stop Believin'. Hlavně

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

jedeme dál. Dámy a pánové, krásné odpoledne, hlavně dobrou náladu a příjemný poslech na 107 FM vás zdraví Lukin. Je tady úterní Freebox v kalendáři 12. Letí to jako blázen a 12. květen svůj svátek slaví Pankrác. Přejeme všechno nejlepší samozřejmě. No a teď to důležité, další skarby, další objednávky. Gordo a Renier Zonneveld. Přátelé, to byste měli znát, tohle spojení právě z našeho vysílání a přímo z éteru Free Radia. Je ta spolupráce. Gordo a Renier Zonneveld vydali spolu skarbu Loco Loco. A vypadá to, že to bude dnešní další přáníčko. Jdeme na vzkazy a jdeme rovnou na objednávky. Před námi pozdrav. Anonym píše, nazdárek Lukajdo, nazdárek Fríčkaři. Dneska bych to viděl na Gordo Renier Zonneveld Loco Loco pro celý tým Free Radia a pro všechny posluchače a pro všechny posluchačky. Díky, ano, rádi zahrajeme. Za malý okamžik dnešní playlist doplní taky projekt Aben a skladba Hurts. A doplním to další novinkou, tentokrát Bibi Rexa Faithless New Religion. Free Radio 107 FM, úterní Freebox s Lukinem a příjemné odpoledne všem. Free Radio, Free Radio, Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Krásný podvečer všem na 107. Za námi Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Horká novinka, pro kterou můžete hlasovat i v rámci naší hitparády, tedy hitparády 107. Frýčka. Hlasování probíhá téměř non-stop, nebo ne téměř, ale úplně non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107. Takže klikejte, hlasujte, podporujte svoje oblíbené interprety, zpěváky, zpěvačky, DJ nebo rapery. Je to všechno na vás. Hitparáda 107. Frýčka vypukne už v pátek po 16. hodině. Do té doby můžete non-stop hlasovat na zmíněné adrese a ovlivňovat pořadí celé hitparády. Před námi novinka od projektu FLO Liquid a hnedka na to navážeme další muzikou na přání. Ahoj Super Radio, chtěl bych si zahrát písničku od DJ Bobo, výběr nechám na tobě, bude to pro moji ženu, kterou moc miluju, a mého syna Pavla. Děkuju za písničku, Pavel Jaroměřice nad Rokytnou, takže zdravíme i tam do Jaroměřic nad Rokytnou, za okamžik posíláme další muziku a já děkuju Pavlíkovi za to, že dneska objednává muziku. Hezký podvečer.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.
2: Neptunika a Ambrose.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, přátelé, Freebox na Free Radio pokračuje, já jsem hrozně rád, že ladíte všude přes aplikace, taky na 107FM, taky na freeradio.cz, no prostě všude, kde je to vůbec jakoby možné naladit, tak všude tam ladíte. A taky mi ze všech těch částí chodí pozdravy a chodí mi tady prostě různý vzkazy a objednávky na další hity a další muziku. Mám tady právě teďka ještě vzkaz, který je hlasovka, kterou posíláte přes naší aplikaci. Já děkuji všem za využívání aplikace, no a máme tady takový dva nádherný bumry, co jsou na cestách, kluci. Tohle se povedlo, moc krát děkuji, víc takových hlasovek.
2: Tady je Onín a Pentín. Vracíme se z Prahy a říkáme si, jestli bys nám nezahrál třeba tu Unlimited, protože jsme taky bumři trochu. Co on děl?
3: No dýď.
2: Tak jo, tak si na to zahraješ, tak dík. Je to pro tebe a pro všechny stejný bumry, jak jsme my dva. Tak čau.
1: Tak čau, díky za vzkaz, kluci, tady to je.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free.

0: Vašeho vtípech.
1: Zkušenosti ze života. Když vám po roce někdo napíše SMSku ahoj, jak se máš, tak je to jasná situace. Bude chtít buď sex, půjčit love, anebo vás na něco pojistit.
2: Free Radio, Free Radio. Moje denní dávka energie na 100.

0: 19. hodina, 34. minutka, dámy a pánové, tohle je úterní Freebox s datem 12. května 2026. Doufám, že jste happy jak magrepy a taky doufám, že si užíváte tuhle večerní pohodičku na Fríčku. Za námi DJ Fresh, Megapecka, Goldust, teď už playlist Freerádia doplní opět někdo z vás a já se podívám, kdo se dovolal na telefonní linku. Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, tady Martin, zdravím všechny, ahoj, nazdar, čau.
0: Ahoj, nazdar, čau. Mně se líbí, jak ten Martin vždycky po tom pozdravu vydechne, jakože, tak dobrý, mám to za sebou. Ještě ne, Martin, ještě ne. Zeptám se i já, jak se ti vede, jak se máš?
1: Prosím tě, mně se vede skvěle, právě jdu z práce, budu parkovat, mám doma navařený, těším se, jestli nám jídlo dobrý a tak nějak prostě... Je to dobrý, no, máme hezký počasí venku, dovolil jsem se do relace kamarádovi, já si nemůžu přát nic víc, jako.
0: Je to krásný, jak to řekl hezky, budu parkovat doma navařeno. Já tady mám takový, prosím tě, vtípek, bylo to nachystaný až na nějaký den v týdnu, ale to by to říct můžu. Baví se jakoby pár, budeš mi vařit, dokud nás smrt nerozdělí. No jasně, budu ti vařit, dokud nás smrt nerozdělí, ale pokud ti budu vařit, tak nás to rozdělí hodně rychle. Kamaráde, máš jistotu? Máš jistotu v tom, co se ti doma podává, nebo je to jako...
1: No jelikož jsem si navařil sám, tak vím, co se mi doma podává.
0: Jo, takhle! Vidíš to, já jsem to málem hodil na partnerku. No nic, takže co jsi dneska navařil, co tě čeká?
1: Dneska mě čeká kuřecí kari po tajsku, víš?
0: Ježišmarja. Pěkný. Tak tam nech porcičku, na půl devátou to stihnu k tobě.
1: Není problém, ty jde se stát, jako. To není vůbec žádný problém.
0: Pozvánka proletěla éterem Free Radia, máme miliony svědků. Prosím tě, Marťas, ať tě nezdržuju od parkování od večeře, jakou muziku dneska vybereš, co si pustíme?
1: Dal bych si Liquido Narcotic, jestli bys tam našel.
0: Liquido Narcotic, já tady mám Narcotic určitě, ale mám strach, že ne v originální verzi od Liquido. Mám tady předělávku, Janik a Senex.
1: To nevadí.
0: Nevadí to, jo, já se podívám ještě.
1: S tím asi dokážu žít,
0: Jako krásně řečeno, dobře. Takže v nové verzi Janik a Senex Narcotic, prosím tě, pro koho posíláme tuhle skladbu?
1: Tak samozřejmě pro všechny zpítky, pro kluky, pozdravíme moc tebe a moje bývalé kamarády zaměstnance a i pana S, zaměstnavatele.
0: Samozřejmě.
1: A potom pro moji nádhernou zlatou stříbrnou ženu, která je v očekávání, že jo, to už všichni víme.
0: To už všichni víme, a taky všichni fandíme. Ať je to klasika, no, ať to má krásný oči po tátovi a ať je to
1: Přesně tak.
0: Hlavně, ať to poslouchá Free Radio, je to zdraví a má to normálních 21 prstů. Prostě pohoda. Marťo, díky za výběr, pozdravuj doma, dobrou chuť k večeři tobě a posílám muziku. Krásně. Ahoj, čau.
1: Čau.
0: Přátelé, tak Martin objednává další hit, vy si užívejte pohodu, pokud si dáváte večeři, jak jsem říkal, dobrou chuť, Martinovi děkuju za výběr. Teď už Janik, Senex a Narcotic. Free Radio.

0: Chaos. Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Free Radio 107 FM, každodenní nálož od pondělí do čtvrtka, tedy večerní nálož mezi 17. a 20. Ladíte pořad jménem Freebox, kde vám Free Radio zahraje vaši oblíbenou muziku na přání. A pokud budete chtít, můžete tu skarbu někomu věnovat a přidat i třeba nějaký krátký, milý, hezký, romantický vzkaz. To už je samozřejmě na vás, na to, co diktujete, pro koho diktujete a co vybíráte. Já dávám teďka prostor pro telefonní linku Free Radio a ptám se, kdo je tam. Halo, halo.
1: No, tady Pavel.
0: Pavel, já tak to bude jízda. Pavlíku, krásné odpoledne, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak, rovnou k věci. Ahoj, ahoj, jak ahoj. Se máš, jak žiješ?
1: Mám se, ale jo, hele, tak, hele, teplo, grilovat můžeš, pivečko si můžeš dát, teda ne, teď, když jsi v práci, to radost trochu kazí, ale jinak to celkem jako jde.
0: Jinak celkem se daří, výborně. Do pracovní pohody ti za chvilku pošlu muziku, ale ty to máš tak jako nějak speciálně připravený pro mě. Já vůbec nevím, co nás čeká.
1: Ty to nevíš vlastně, to je překvapení.
0: Ano, nevím.
1: A mě to, minule, jak jsem volal, hele, tak mě to inspirovalo. A já jsem říkal, že vždycky, když zavolám, tak ti dám taky indicie a ty podle toho vybereš.
0: Tak jsem připraven, pojďme na věc.
1: Tak jdeme to. Takže indicie jsou dvě. Bude to Itálie a 90.
0: Itálie, 90. No kamaráde, jak mohla by to být jakoby Sara Perchettiamo? Ale...
1: Mohla by to být?
0: Ale...
1: Ale kámo, já to cítím, to přijde.
0: Gala Free From Desire.
1: Tak to tam jde.
0: Počkej...
1: To je to, o čem jsme mluvili.
0: Počkej, jako trefil jsem to, nebo jsem to netrefil?
1: Já nevím, já jsem ti dal jenom...
0: A jo, takhle!
1: Tak jako 80.
0: No tak, počkej!
1: To je jedno, co tam vybereš.
0: Jo, takhle!
1: Italskou z 80.
0: Já jsem myslel právě, že... No právě, že 80. jsou spíš jak jako Richie Povery a 90. spíš ta gala, jako Free From Desire, ale já jsem si říkal, jakoby, že tam existuje nějaká jako jasná, správná odpověď.
1: Tak. Není to věk té zpěvačky, že ne?
0: Ale ne. Tady bych radši nekroužil, tady, hele. Tady dáme zkrátka italskou galu a bude to mega hit gala Free From Desire. Tak, prosím tě, tak ať to ještě dotáhneme, to tvoje přání, pak jsem s otázkou na řadě. A pro koho dneska zahraješ Free From Desire?
1: Pro mě a pro tebe.
0: Výborně, já děkuju. Tak, no. A teďka prosím tě, než to pustíme, našel jsem na internetu rozhovor, kde vlastně lidi žádají na jednom fóru o rady ostatních rodičů. Ty seš taky sám rodič, je to pravda?
1: Ježišmarja, ano, jsem rodič, no.
0: Ano, kolikatinásobný, klidně to přiznej.
1: Hodně násobný
0: rodič, tak.
1: Víc jak třínásobný, hele.
0: Víc jak třínásobný. A tady už jakoby je potřeba smeknout klobouček, protože respekt všem rodičům na země kouli, co to máte víc jak třikrát, jo, to je. A tady pozor, přijdou jakoby časem problémy. Kam s ním?
1: Jo? To kam s ním, já bych věděl kam s ním, ale to nejde.
0: Moment, jde o to dítě, tyjo. Podobné komentáře se tam objevily taky. A teďka pozor, píšou tam, jo. Pardon. Ahoj. Zdravíme do celé rodičovské skupiny. Čeká nás upršený prodloužený víkend v jeseníku s osmiměsíčním prckem. Máte, prosím vás, někdo rady, co bychom mohli dělat? Otazník, děkuji. Odpověď, Pájo, to bys nečekal. Otázka na tebe bude samozřejmě, jak bys to řešil ty. Odpověď Bartáčkových je, doporučujeme osvědčený postup. Namazat vanu sádlem, tam dát prcka, aby se nedostal ven a vyrazit do hospody.
1: Ale kámo, to zkusím i já sám, ty já namažu vanu a budu se kouzat.
0: Teď jsem to chtěl říct, jako, už si jako někdy přemýšlel kam s prckem, když jsi měl jakoby jiný program, to je jako těžko řešitelný, kor v jeseníku, kde nemáš bábrlinku.
1: Teďka už jsou větší, ale předtím, když jsme měli ty děcka menší, hele, tak já jsem vždycky vymyslel program, je to teda jako většinou vyšlo, ale ano, i to jsme kolikrát jako přemýšleli doma, kam s dětima. Ono, když máš jedno, to je celkem fajn, to strčíš jako skoro komukoliv. Ale strč někam ty vole tři nebo čtyři děti.
0: No to
1: už není taková sranda.
0: To už není taková sranda. To jste...
1: takže to rozdělíš mezi babičky a dědečky.
0: Souhlasím s tebou. Takže přátelé, dneska tady v tom rozhovoru víte, že to řeší celý svět, kam s dětma, kam s něma. Někdo má jedno, dvě, někdo tři.
1: Jo, hele, někdy chceš prostě jako třeba vypadnout, nebo potřebuješ jet jenom někam jakoby se ženou a tak. Tak potřebuješ jako trošku toho soukromí, to jako kdyby to rodiče neměli, tak by se z toho zbláznili.
0: Rozumím,
1: ale já
0: souhlasím.
1: Já si myslím, hele, že on se ten výlet tady dá udělat, jako že ty děcka vlastně vezmeš s sebou. že tak uděláš to tak jako pikaně. Jo, děcka zabavíš třeba na nějakým dětským hřišti, oni jsou, nevím, jestli to jsou ještě teďka jaký ty placený dětský hřiště na hlídání.
0: To nevím, to jsem nikdy neskoušel, naši nás tam nikdy nedávali, nebo za mě to nebylo a já děti nemám.
1: Ale takže... oni mě tenkrát vyhlásili bombu. Jo, si pamatuju moc dobře.
0: Tak to je síla. Trošku chytrsný, ale je pravda, že je potřeba to promyslet tak, aby se bavila celá rodina. Mě hrozně moc pobavilo to řešení s tím sádlem v té vaně a hurá do hospody, takže já jsem hrozně rád, že berete na výlety samozřejmě svoje děti, svoje ratolosti a že ty prcky necháváte prožít si všechny ty výlety a ty krásné věci společně s váma. Teď další krásné chvíle společně na Free Radio. Pavlíku, a ti moc krát děkuju. Máme před sebou velký hit Gala Free From Desire. Pomaličku se nám blíží taky konec Freeboxu, takže krásný večer tobě. Díky za rozhovor, měj se parádně, pozdravuj celou rodinu, všechny prcky a budu se těšit zase příště na pokec.
1: Já bych taky chtěl pozdravit kamaráde tebe, měj se hezky, užij si zbytek Freeboxu a pozdravíme ještě všechny, co doposlouchají a vydrží do konce.
0: Tak,
1: to je ono.
0: A je to tady.
1: Tam půjde, ale jedem.
0: Je to, už to hraje. Pavlíku, díky moc, ahoj.
1: Ahoj.

0: Box na Free Radio. Muzika, la muzika. Tak dámy a pánové, Freebox na Free Radio se pomalečku chýlí ke konci. My se rovnou podíváme na telefonní linku Free Radio, kdo bude na závěr objednávat muziku. Haló, haló, kdo je tam?
1: Karel, přeje krásný podvečer všem.
0: Karle, já tě vítám v éteru Free Radio. Jaký máš den, jaká je tvoje nálada?
1: Nálada je dobrá, protože venku se počasí jak tak vybralo, ale je tam prostě jaro a je pankráca, takže víceméně zmrzlý den, takže tam chladno, sice svítí slunce, tak jsem radši odešel domů, sedl jsem si na kolo a zjevil jsem se na Azorský ostrovek. No, tam
0: perfektní,
1: bylo
0: perfektní. Muzika od tebe bude jaká?
1: Takže bude to Lunax, Heaven in Your Eyes.
0: Máme připraveno. Koho pozdravíš?
1: No, tebe a všechny, kteří mají naladěno.
0: Děkujeme. Kájo, krásný večer a výběr muziky. A děkuju taky za tvůj výběr muziky. Heaven in Your Eyes máme připraveno. Měj se hezky a zase příště tady na Free Radio. Ahoj.
1: Taky se měj pěkně, děkuju, ahoj.
0: Od Karlíka na závěr Lunax, Ellie Oaks, Rebecca Helena. K tomu taky Swedish House Mafia, John Martin. Save the world pro všechny fíčkaře i pro ty, co jste na cestách a pomalu se blížíte domů nebo se vracíte zdaleka jako dneska boomeři, kteří nám objednávali tu Unlimited. Kluci, moc krát děkuji za hlasové zprávy, to se povedlo, number one. A další palec nahoru pro pana Avicího na závěr dneska For a Better Day. Těmito slovy pomaličku končím Freebox s datem 12. května 2026. Mějte se krásně, mějte se parádně, žijte naplno a laďte Free Radio. Čau.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
2: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rád teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Zpátečka Fridária.
1: Zpátečka Fridária. 2004.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?